0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

noviční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Ellie Goulding na rádiu Jih a muzika z filmu 50 odstínů šedi. Jinak dobré ráno, Moravo, jsme v závěru pracovního týdne a nad Moravou je možné zhruba od půl páté, tedy v případě bezoblačného počasí, krásně pozorovat částečné zatmění měsíce. Tak pokud to jen trošku jde a jenom vás to trošičku zajímá, nenechte si tuto úchvatnou nebeskou podívanou ujít. A rozhodně si nenechte taky ujít ranní hity z ranní jízdy rádia Jih. Už za chviličku Michael Jackson. Taky tady svým.

0: 28. srpna před námi taky aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. A jak už jsme ve včerejší ranní jízdě lehce naťukli, i dneska nás čekají teploty přes 30 stupňů Celsia.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: www.radiojich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Počasí.
1: Tak ještě jednou krásné ráno, Moravo, pojďme se podívat, jak dnes bude. Je tady slohová práce, polojasno až skoro jasno, později během odpoledne a večera začne postupně od západu oblačnost přibývat, zejména v noci na sobotu se bude zvyšovat pravděpodobnost přehánek a bouřek, spíše ale na západě a severu kraje. Jinak vlivem saharského prachu ve vyšších vrstvách ovzduší může být více oblačnosti, případně může být méně průsvitná a pak i mírně nižší maximální teploty, které jinak vyšplhají až na 33 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji o stupínek méně, tedy maximálně tropických 32 stupňů. A teď přesně v 5:30 o 17:30 Dolní Němčí 17, Kyjov, Vracov, Boleradice 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké páteční ráno i na cesty. Připomínáme, v Uherském Brodě ve Vinohradské ulici probíhá výstavba kanalizační přípojky. Počítejte s dopravními komplikacemi. Šťastnou páteční cestu, ať už pádíte si hem kamkoliv.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Jeden z nejslavnějších nápojů světa 28. srpna roku 1898 dostal své jméno, i o tom bude řeč už za pár minut v ranní jízdě Rádia Jih. A podíváme se i na audiokazetu. Možná někteří už ani nevidí, což je to vlastně. No a samo sebou taky odhalíme dnešního oslavence. Teď Michael.

0: Tak doufám, že jste měli tu možnost a stále zase ještě máte pozorovat částečné zatmění měsíce a na druhé straně oblohy zase krásné červánky. Morandi Angel, zpáteční ranní jízdy, za chviličku OK, Robina Schulze a Jamese Blunta. Pojďme ale teďko mrknout do historie, jakou jsme naťukli před pár minutkama. Podíváme se na nejslavnější nápoj světa, či jeden z těch nejslavnějších. 28. srpna roku 1898 totiž dostal své jméno. Ano, onen jeden z nejslavnějších nápojů světa, Pepsi Cola. Vymyslel ho lékárník Bradham, který ve své lékárně v americkém městě New Bern míchal vlastní limonády. Jeho nejoblíbenější nápoj se tehdy jmenoval jednoduše Brand's Drink. Bradham ale hledal lepší název. Koupil od konkurenta jméno Pep Cola a 28. srpna roku 1898 z něj udělal jméno Pepsi Cola. Z malé lékárny tak postupně vyrostla značka, kterou dnes najdeme prakticky po celém světě. Takže až si dnes dáte Pepsi, v případě, že ji máte rádi, připijte si vlastně na její 128. narozeniny. Bez zajímavosti není, že počátek dvou největších limonádových rivalů, tedy Pepsi Coly a Coca-Coli, začal právě v lékárnách. A když už jsme u těch lékáren, tak 28. srpna roku 1837 vyrobili vůbec poprvé lékárnici John Lee s Williamem Perrinsonem Worcestrovou omáčku. Ty krásu, ještě, že ty lékárny máme. A teď je to, co nás vrátí do našeho mládí. 28. srpna roku 1963 se zrodila věc, která později provázela celé generace milovníků hudby. Kompaktní audiokazeta. Někteří už možná ani nevědí, o co go, o co jde. No, Philips tehdy v Berlíně představil malý přenosný magnetofon a k němu kazetu s magnetickým páskem schovaným v plastové krabičce. Oproti velkým kotoučovým magnetofonům stačilo kazetu prostě vložit a stisknout tlačítko, žádné navlékání pásku přes několik koleček a podobně. Zpočátku to přitom žádná senzace nebyla. Zvuk byl pro milovníky kvalitního poslechu prý spíš úsměvný. Jenže právě tato malá krabička umožnila nahrávat písničky z rádia, dělat vlastní mixy nebo si pustit hudbu prakticky kdekoliv, třeba potom i na Walkmanovi. No a kdo někdy nahrával písničku z rádia a nervózně čekal, až moderátor přestane mluvit, ví přesně, jakou revoluci Philips v roce 1963 odstartoval. Pojďme se podívat také do kalendáře. Je pátek 28. a svátek má Augustín. Pravda, na jižní a jihovýchodní Moravě je najdeme po skromnu, ale i tak samozřejmě gratulujeme. Jinak na Slovensku má svátek Nikola a Nikolaj. A co se týče našich milovaných zvířátek, tak svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Mona a Mirabel. Blahopřejeme a minutku před 6:45 posíláme dnešním oslavencům hudební dárek. A nejenom těm, jež jsou vepsáni v kalendáři. Další song posíláme i vám všem, jež třeba v závěru pracovního týdne slavíte narozky. Tak pevného zdravíčka vinčujeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kyjově je kvůli stavbě parkoviště uzavřená část Brandlovy ulice. Více prozradí Jindro z pátečních jihomoravských zprávách rádi za tem 28. srpna a dneska. Slibují meteorologové tropické teploty. Na některých místech by rtuť teploměr mohla ukázat na více jak 30 stupňů Celsia. Tak nezapomeňte, máme pro vás soutěži i klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Esence Aktiv Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Hezké páteční ráno, Moravo, máme 6:02. Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: V Kyjově je kvůli stavbě parkoviště uzavřená část Brandlovy ulice a nová hala v Brně míří do finále. V té aréně dokončují dělníci uši toalety. V Kyjově platí v zahrádkářské lokalitě polámané úplná uzavírka účelové komunikace v Brandlově ulici. Důvodem je výstavba nového parkoviště. Do uzavřeného úseku nesmí žádná vozidla, kromě techniky stavby. Omezení platí až do 30. listopadu. Místo je označené přechodnými dopravními značkami, které schválil hodonínský dopravní inspektorát. Město žádá řidiče i návštěvníky lokality, aby značení respektovali. Výstavba té arény na brněnském výstavišti pokračuje podle plánu. Stavbaři už dokončují toalety, chystají montáž sedaček a pracují také na interiérech skyboxů. Hlavní dominant tou haly bude multimediální kostka o rozměrech téměř 8x8 metrů. Nový domov v ní najde také hokejová Kometa Brno. Tý arena nabídne kapacitu až 13 300 diváků a kromě sportu má hostit koncerty či další velké show. První akce už mají vstupenky v prodeji. Dokončení stavby je naplánováno na 25. října. Předpokládané náklady včetně vybavení dosahují zhruba 5,75 miliardy korun.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Dnes až místy 33 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském kraji, místy ve Zlínském kraji až tropických 32. Takže závěr pracovního týdne bude pěkně teplý, co k tomu? Podle meteorologů máme očekávat zejména polojasno až skoro jasno, ale později během odpoledne a večera začne postupně od západu oblačnost přibývat, zejména v noci na sobotu se bude zvyšovat pravděpodobnost přehánek a bouřek spíše na západě a severu kraje. Vlivem saharského prachu ve vyšších vrstvách ovzduší může být více oblačnosti, případně může být méně průsvitná a pak i mírně nižší maximální teploty. Takže ne všude prý dneska ty tropické teploty naměříme. Budou místa v Jihomoravském i Zlínském kraji, kdy prostě rtuť teploměru přes 30 nepřesáhne. Velká nad Veličkou, hluk aktuálně 17, Břeclav, Velké Bílovice 21 stupňů Celsia.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Kolona na dálnici D1 a dopravní nehoda mezi Tvarožnou Lhotou a Radějovem. I v pátek 28.8. zdravíme řidiče a řidičky, dobré ráno za volanty. Na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Vyškov havarovala v místě dopravního omezení dvě nákladní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh, tvoří se přibližně zatím dvoukilometrová kolona, počítejte tady se zdržením a nezapomeňte na záchranářskou uličku. A na Hodonínsku mezi Tvarožnou Lhotou a Radějovem havarovala dvě osobní auta, zdržení alespoň prozatím minimální. Tak opatrně s jihem šťastnou páteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Města, obce a kraje prý málo zhodnocují své úspory. Tak už za chviličku i na toto téma mrkneme v páteční ranní jízdě. Teď Jay-Z a Alicia Keys. Yeah.

0: 13 minut po 6. hodině Major Lazer, za chvilečku Pokáč a nebo partička Train. Je tady závěr pracovního týdne, pátek 28. srpna. My se budeme bavit o financích, protože města, obce a kraje prý málo zhodnocují své úspory. Alespoň na to upozorňuje Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Důvodem je podle svazu měst a obcí složitá administrativa. Jo, papíry sem, papíry tam. A než se člověk rozhodne něco udělat, tak to kolikrát raději kvůli té administrativě zdá. Tak zdravíme do všech obcí, měst na jižní a jihovýchodní Moravě. Posíláme vám další hity pro dobrou náladu, ať se vám v závěru pracovního týdne daří a za chviličku pro vás odstartujeme další ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 do po 6 hodině, partička Train, krásné páteční ráno, Moravo, a pokud zrovna stídáte dobré chuti, pokud jste za volantem, šťastnou cestu, a pokud jste v práci, tak ať se vám daří. My vám pošleme už za chviličku na celou jižní a jihovýchodní Moravu další hity pro dobrou náladu, čekají nás Dermot Kennedy a nebo třeba taky Lady Gaga. No a teď k radnímu tématu a pejskaři, dneska je to hlavně pro vás, která psí rasa vám učarovala natolik, že byste ji už za žádnou jinou nevyměnili. Máte doma labradora, jezevčíka, retrieva, čivavu nebo třeba křížence, u kterého vlastně nikdo neví, co všechno se v něm potkalo. Tak nám napište, jakého psa máte doma a proč je právě ten váš, ta vaše rasa, ten nejparťák na světě. Psát můžete tradičně na Facebook rádích, ale posílat můžete i SMSky a WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc za to poránu děkujeme a pozdravujte toho vašeho čtyřnohého kamaráda.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Hezké už páteční ráno, Moravo. Ano, není to sen, nemusíte se štípat, je to fakt tak. Je tady závěr pracovního týdne a 28. srpna zraní jízdy, taky další hity pro dobrou náladu. Právě teď okoštujeme, ochutnáme. Po půl sedmé kapela Krištof a půlnoční zích. Na playlistu ranní jízdy Nickelback. Stejně jako Milky a Just The Way You Are. Už za chviličku Inroz nabíde další krátké páteční jihomoravské zprávy. Podíváme se na ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty. A držíme pěsti. Další soutěži, ve které můžete získat toto léto další klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Hezké letní ráno, Moravo. Máme 2 minutky po 6:30.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Dobrovolní hasiči v Kyjově pořídili nové zásahové vybavení za 99 tisíc korun. Peníze získali z dotačního programu Jihomoravského kraje. Jednotka nakoupila přenosnou radiostanici, zásahové oděvy a obuv nebo tlakové lahve. Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově za zhruba 70 milionů korun míří do finále. Slavnostní otevření město plánuje na 12. září. Zahrada dostala nové cesty, desítky květinových záhonů, herní a vodní prvky nebo workoutové plochy.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Aktuálně měříme například v Břeclavi už 21 stupňů, o mnohem teplejší ráno, než tomu bylo v předchozích dnech. 21 hlásí Mikulčice, 17 měří Vlčnov a 18 Kupa Kobylí.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: I dneska v tom jedeme s vámi, zdravíme na cesty. Připomínáme na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna ve Spinu na Vyškov havarovala v místě dopravního omezení 2 nákladní vozidla. Blokované tak jeden jízdní pruh a tvoří se přibližně 2,5-kilometrová kolona. Počítejte tedy se zdržením. A taky připomínáme mezi Tvarožnou, Lhotou a Radějovem havarovala 2 osobní auta. Zdržení tady jen nárazové. Tak opatrně, si jen šťastnou páteční cestu.
10: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Víkend je za dveřmi a právě na řidiče bude o tomto víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Už za pár minut prozradí páteční ranní jízda Rádia Jih, proč tomu tak bude. Teď slibovaná kapela Kryštof.

0: jízdě. Dobré ráno, Moravo. 6 hodin 42 minutky přesný čas. Za chviličku Nickelback a nebo Milky. Teď míříme na cesty, ale hlavně na ty budoucí, přesně řečeno, podíváme se do víkendu, který je za dveřmi. Jak už jsme naťukli před pár minutkama v ranní jízdě rádi, právě o víkendu počítejte na silnicích s větším provozem a taky s častějšími policejními kontrolami. Neuvěřitelně to uteklo. Je to poslední prázdninový víkend, takže se čeká, že se na cesty vydá víc lidí než obvykle. Policie proto zároveň připomíná, že při delších cestách není problém jen hustý provoz, ale hlavně únava. A ta se často ozve až ke konci jízdy, pár kilometrů před domem, před cílem, a právě tehdy hrozí třeba i mikrospánek. Takže pokud na sobě ucítíte únavu, radši na chvíli zastavte, dejte si pauzičku i přesto, že vám třeba navigace ukazuje pouhých 5, 10, 15 nebo 20 kilometrů do cíle, do domova. Je lepší zastavit, protože jak připomíná policie České republiky, bohužel na těch dlouhých trasách se 90% dopravních nehod odehraje ve finále té cesty. Tak buďte na sebe na cestách opatrní a myslete na to, že o víkendu bude těch policejních kontrol více, než bývá běžné.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Další hity pro dobrou náladu z ranní jízdy rády, v závěru pracovního týdna. Před námi krásné hafaní, ranní téma. Mám takový pocit, že dneska je to hlavně pro pejskaře. Dnes je to téma hlavně pro vás. Ptáme se, která psí rasa vám učarovala natolik, že byste ji už za žádnou jinou nevyměnili. Tak co, máte doma labradora, jezevčíka, retrievera, čivavu, nebo třeba křižence, u kterého vlastně nikdo přesně neví, co všechno se v něm potkalo? Napište nám, jakého psa máte doma a proč je právě ten váš podle vás nejlepší parťák na světě.
1: No a já musím první se zeptat vlastně i tebe, ty jako pejskař, protože měl si pejsku jako hodně v životě, tak ale připadne mi, že každý ten člověk, který má psy v životě, no, má povětšinou doopravdy vždycky to jedno plemeno, že je oblíbené, že to není asi, že by měl jedno to. Připadne mi, že když měl někdo vlčáka, tak jak si měl ty vlčáka, tak další byl vlčák. Když má někdo jezevčíka, zase má jezevčíka.
0: Ale líbí se mi labrador, líbí se mi jezevčí všechno, ale kdybych si měl zase vybrat, vlčák. Zase bych šel do vlčáka.
1: Je to jasné. Leona napsala zlatý retriever jednoznačně. Já musím říct, že jsem hafana nikdy neměl, jsem nabitě a razím meslo, že tam to nepatří, ale kdybych měl

0: Jezevčík. Jezevčík dlouhosrstý v tomto případě, ale bylo tam i něco jiného. Kamarád, když ho poprvé viděl, řekl, že to byla rasa vytvořená z grupáče. Pejsek žil se mnou 14 let, ale už 2 roky má hrobeček u mě na zahradě, tak pěkný a veselý den mládeži. To je přesně ten případ, jak říkal Lukeso, někdy jsou ty pouliční směsky prostě třeba nejkrásnější hafani. Někdy se to tak krásně sejde, že to je luxusní pes.
1: A byť už je tento hafan v psím nebíčku, tak zdeň se určitě díky zážitkům dělá radost v podstatě dnes a denně. V ranním tématu.
0: Vzpomínky tě nikdo nevymaže.
1: A Jarmila, zdravím kluci, jedině zlatý retriever. Měli jsme tohoto nádherného, úžasného, hodného psa skoro 15 let. Moc to bolelo, když musel odejít, pak už jsme žádného pejska nechtěli. Krásný den všem. Jo, je těžké, když ten parťák odejde, říct si, tak jasně, takový je život. Vezmeme si další štěňátko a pojedeme dál. No, někdy to holt nejde. Jarmilo, to i vám moc děkujeme.
0: Já jsem ty třeba zlaté retrievery viděl, asi jsou hodně používáni jako ti asistenční psi, takže teď jsem viděl do okolností, je to 2-3 dny zpátky, jak dopravdy dva hafani vlastně pomáhají tomu svému pánovi, hůř šel, asi hůř viděl, luxusní plemeno.
1: Která psí rasa vás nejvíce učarovala? Dejte nám vědět přes Facebook rádi, posílejte SMSky nebo WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hity pro dobrou na další hodinku máme. Hity pro dobrou náladu v pátek 28. srpna připraveny stejně jako čerstvé obrazské zprávy. Dneska se při poslechu rádia i rádia Jižní Moravy dozvíte co nového. Kromě jiného třeba, že kyjovští dobrovolní hasiči získali nové vybavení. Kdo jiný? Takže hasiči, které voláme pokaždé, když nějaký trouble, by si to zasloužili. Tak podrobnosti už za chviličku, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující teploty přes 30 stupňů Celsia. A tak opět opakujeme, máme pro vás klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železarstvi@mgcentrum.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
8: Byla, to dobré začíná u nás.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
0: Je přesně 7, přejeme krásné páteční ráno.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Kyjovští dobrovolní hasiči získali nové vybavení a zámecká zahrada ve Vyškově se po velké proměně otevře v září. Dobrovolní hasiči v Kyjově pořídili nové zásahové vybavení za 99 000 korun. Peníze získali z dotačního programu Jihomoravského kraje. Jednotka nakoupila přenosnou radiostanici, zásahové oděvy a obuv nebo tlakové lahve. Nové vybavení má zvýšit bezpečnost hasičů a zároveň jejich připravenost při zásazích. Kyjovští dobrovolní hasiči výjíždějí nejen k požárům, ale také k technickým zásahům, následkům nepříznivého počasí, čerpání vody nebo odstraňování překážek. Pomáhají také při likvidaci nebezpečného hmyzu. Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově za zhruba 70 milionů korun míří do finále. Slavnostní otevření město plánuje na 12. září. Zahrada dostala nové cesty, desítky květinových záhonů, herní a vodní prvky nebo workoutové plochy. Obnovou prošla také historická lodžie, zdib a přibyl kamerový systém. Kvůli dlouhému suchu se zatím nepodařilo vysadit všechnu plánovanou zeleň. Zbytek stromů doplní město až v chladnějším počasí. Součástí areálu bude také nová kavárna v bývalém domku zahradníka. Otevřít by se měla na přelomu října a listopadu.
1: Rádio Jih.
2: počasí.
0: Závěr pracovního týdne bude podle meteorologů pořádně horký. V Jihomoravském kraji bychom místy mohli naměřit až 33 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 32, ale může to ovlivnit celá řada faktorů. Dnes očekávají meteorologové polojasno až skoro jasno. Později během odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost a později večer se bude zvyšovat pravděpodobnost přehánek a bouřek. Pozor, vlivem saharského prachu ve vyšších vrstvách ovzduší může být více oblačnosti a případně může být méně průsvitná a pak budou i mírně nižší maximální teploty. Tak uvidíme, co nakonec příroda přinese. Co víme, 100% jsou aktuální ranní teploty. V Hodoníně měříme 19, stejně jako v Polešovicích. Zdravíme do Archlebova, kde měříte 20, a dobré ráno i do Moravské Nové Vsi, kde měříte 21 stupňů Celsia.
13: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D1 na 182. kilometru ve směru na Brno stojí v koloně porouchané nákladní vozidlo, blokuje levý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Pevné nervy, sihem šťastnou páteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Nejenom, že je tady závěr pracovního týdne a za dveřmi je víkend, ale dámy a pánové, před námi krom jiného třeba taky Mezinárodní den červeného vína. Podrobnosti už za chviličku v ranní jízdě.

0: za ranní hovánku, 10 minut po 7 hodině se zpáteční raní jízdy na celou jižní a jihovýchodní Moravu rozletěli Sunrise 7 News. Záklečku Olivia Rodrigo a nebo Mara Ztracený. Ano, jasně, že je příliš brzy na otevírání lahvinky vína, ale je dobré vědět, že pátek 28.8. je Mezinárodní den červeného vína, či na tento den připadá onen Mezinárodní den červeného vína. Srdce moravských červených vín je mikroregion Modré hory a pokud byste měli třeba dnes večer chuť na pohárek výborného moravského červeného, můžete vyrazit do Velkých Pavlovic a jejich barevných opilých sklepů, do Němčiček za krásnými výhledy, do Bořetic a zdejších více než 260 sklepů, či tamních více než 260 sklepů, do Kobylí na stezku nad Vinohrady, nebo třeba i do obce Vrbice, kde tvoří 7 pater sklípků kopec jako z pohádky. A pokud se vám nebude chtít, tak říkajíc vytáhnout paty z domova, otevřete lahvinku a dejte si své oblíbené červené víno tam, kde to máte rádi a s těmi, které milujete. Dnešek je také dnem motýlků, nikoli ale těch barevných a létajících, co máme na zahrádkách, nýbrž těch módních. Tento elegantní doplněk muži obvykle nosí při formálních příležitostech. Mimochodem právě motýlek definoval image filmových hvězd, jako třeba Jamese Bonda, ale možná, že si to spíše vybavíte u detektiva Hercula Poirot. A teď otázka na tělo. Drobíte si občas do klávesnice? Tak vězte, že v tom rozhodně nejste sami, protože dnes slavíme dokonce, je to mazec, den drobků v počítačové klávesnici. Pokud právě u ní sedíte, je nám jasné, že jste se hned podívali, jak na tom jste, a hned ji taky zkuste vyklepat, ale radši se ani nedívejte, co v její útrobách může všechno za ty týdny a nebo měsíce být. No a na závěr zmíníme i den rozhlasových reklam. Ten byl založen na památku dne, kdy byla 28. srpna roku 1922 vysílána vůbec první rozhlasová reklama na světě. Stalo se tak na jedné z newyorských stanic a šlo o propagaci realitní kanceláře. Není vůbec bez zajímavosti, že právě trendu reklam v rádiu jsme tady v Evropě unikali docela dlouho. Například ve Velké Británii se první rádiová reklama objevila až o 50 let později, tedy až v 70. letech. Tak, kdo má rád reklamy, že? Ale na stranu druhou, když je ta reklama vtipná, když ta reklama svým způsobem i pobaví, tak i tu reklamu si rád člověk poslechne. Tak toliko k zajímavostem dnešního dne. Myslím si, že každý z nás si něco vybere, ať už že vyčistíme nějakou tu klávesnici, poslechneme si v rádiu nějakou tu reklamu, podíváme se možná do šatníku, jestli máme nějakého toho motýlka, ale mnozí milovníci vína možná dneska půjdou do toho červeného. A nebo že by bílého, to. Mezinárodní den červeného vína tady máme, ale necháme to samozřejmě na vás. Proti gustu žádný disputát. A možná, že lahvinku otevřejí Augustin, který dneska slaví svátek. Gratulace míří na Kyjovsko-Brněnsko. Tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Mimochodem na Slovensku pak slaví svátek Nikola a Nikolaj. Taky tam gratulujeme a stejně jako Augustinům posíláme hudební dárek. Tady je Olivia Rodrigo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:20, páteční ranní zně, Mara ztracený, tak se nezlob. No já si myslím, že v tomto případě se někdo hodně zlobil.
1: Tak toto je snídaně, kterou by si doopravdy dobrovolně asi nikdo vůbec neobjednal.
0: No.
1: V italském letovisku Riccione zašla 20-letá Maria Clara se svou maminkou a tetou do restaurace na kávu, džus a míchaná věc. Taková ta klasická situace. Chtěli si prostě holky udělat krásné ráno. U těch míchaných vajíček už jenom žena poprosila, aby byla více propečená a bez salátu, ale to evidentně jednoho mladého číšníka dost vytočilo. Do objednávky pro kuchaře totiž připsal pořádně nechutnou poznámku, kterou asi nikdo vidět fakt nechcete, ať vejce připálí a naplive do nich. Jenže personál zapomněl vzkaz ze systému smazat, takže se zákazníci nakonec vytisklo přímo na účtenku a to opravdu nevymyslíš. Maria Clara samozřejmě chtěla okamžitě mluvit s vedením a číšník začal vysvětlovat, že šlo jen o hloupý vtip mezi ním a kuchařem, motal se, svíjel se, samozřejmě je to situace, kterou asi zažít nechtěl. Restaurace se navíc následně veřejně omluvila a 17-letého číšníka propustila, takže tady touto nejapnou poznámkou přišel i oflek. Tím ale příběh prý neskončil, už po pár dnech šéf podniku spustil anketu, jestli mladíkovi nedat druhou šanci. A restaurace navíc celou aféru obrátila v reklamu a natočila prý parodické video, ve kterém se zákazník ptá, jestli chce slavná míchaná více s plivnutím nebo bez. No i tak lze k tomu přikročit, a i takové věci se můžou stát. Je blbé, když se to pak dostane do systému a paní dostane účtenku s tím, že jí na to měl někdo naplivat. To no asi by jsme v restauraci nechtěli nikdo.
2: No to jsou rozhodně ne, ale pokud reklama s plivnutím do jídla skutečně přiláká nějaké zákazníky, tak já nevím, jestli si to lidstvo ještě něco zaslouží. Jako, pojďte k nám a může se stát, že my vám tam jako něco jako hodíme. A přitom ta restaurace vábí zákazníky tímto způsobem.
3: Buongiorno, benvenuto da Victor Lab.
4: Buongiorno, vorrei il tavolo tondo extra.
2: Prostě prego. Přijdeš, jo, máš tam servírku, ta tě hned usadí, poptá se co a jak, jakože takové, nechci říct, že to je hoch gastronomie, ale už je to zase trošičku jako jiné, že tady by to člověk vůbec nečekal.
1: No a vidíš, to dějí se takové věci. Hold, teď moderní systém, všechno se někam propíše, pak se to vytiskne a dozví se to i sama zákaznice.
2: Tak doufám, že jsme vám neskazili snídaní. 7:22, krásné ráno, za chvíličku kapela Roxette.
5: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

konec 80. let. Dokážeme provětrat éterem páteční ranní jízdy díky kapele Roxette. Po polosmé v ranní jízdě, ale taky třeba Ella Henderson a Ghost.

0: Má pro vás připraven Indro z čerstvé, tentokrát je krátké jihomoravské zprávy. Pořád se totiž na jižní a jihovýchodní Moravě něco děje.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: vybírající modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hezké páteční ráno, Moravo, je půl osmé.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: V Kyjově platí v zahrádkářské lokalitě Polámané úplná uzavírka účelové komunikace v Brandlově ulici. Důvodem je výstavba nového parkoviště. Do uzavřeného úseku nesmí žádná vozidla, kromě techniky stavby. Omezení platí až do 30. listopadu. Výstavba té arény na brněnském výstavišti pokračuje podle plánu. Stavbaři už dokončují toalety, chystají montáž sedaček a pracují také na interiérech skyboxů.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: A podíváme se i na aktuální teploty u nás v regionu. Veselý nad Moravou hlásí 16 stupňů, 15 měří Otrokovice, 16 pak Louka, 20 už Podivín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Opatrně stále na dálnici D1 na 182. kilometru ve směru na Brno. Jak už od nás víte, stojí v koloně porouchané nákladní vozidlo, blokuje levý jízdní pruh. Počítejte se zdržením, pevné nervy vinčujeme a hlavně v pátek 28. srpna velmi opatrně na cestách. Před posledním prázdninovým víkendem bude provoz podle policie docela hustý.
8: Ranní jízda. Na rádiu ji.
7: No a nejenom školákům končí prázdniny pomalu, ale jistě a dokonce i kyberšmejdům prý skončily prázdniny. Alespoň na to upozorně VZP. Za chviličku prozradíme více.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno

0: 7.39, zpěvačka Pink, základčku Offenbach, anebo Savage Garden. Ano, před námi je poslední prázdninový víkend a po neděli už nám pomalu, ale jistě začne škola. No, a prázdniny, vypadá to, skončili i kybernšmejdům, protože zase začínají útočit. Alespoň Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje, že jejím jménem teď rozesílají kybernšmejdi falešné SMS zprávy o dluhu na pojistném. Varující by měla být už naléhavost textu zprávy, kterou si podvodníci snaží získat nejen fiktivní dlužnou částku, ale i přístup k bankovním účtům obětí tohoto podvodu. Říká mluvčí pojišťovny Viktorka Plívová, zdůrazňuje, že lidé by neměli klikat na žádné odkazy, které právě v té SMS se dojdou. Dodává, že VZP nikdy nerozesílá podobné SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Informace si lze samozřejmě ověřit na klientské lince, když už vám nějaká taková SMSka přijde a vy si říkáte, ale ignorovat to nebudu, co kdyby náhodou zase nějaké penále furt jenom platit někomu. Zavolám na jejich klientskou linku, zeptám se, prosím vás, je to možné, poslali jste mi takové SMS, oni vám řeknou, že ne, že to tímto způsobem nedělají, vy tu SMSku smažete, hotové, vyřízené. Člověk, aby měl strach otevřít mikrovonku, aby z ní nevypadla nějaká falešná SMSka nebo e-mail nebo cokoliv, aby po něm zase někdo nechtěl nějaké prachy. Tak pozor, chodí falešné SMSky od dluhu vůči VZP.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký

Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno. Zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7.49, Savage Garden, To the Moon and Back. No, měsíc, jak už jsme říkali v dnešní ranní jízdě, hrál časně z rána hlavní roli, dívali jsme se na částečné zatmění. Krásné to bylo, když teda zrovna před měsícem nepluli mraky. Co nevidět, Kelly, Viktor, Šína, Safír, pojďme zpátky k rannímu tématu, která psí rasa vás nejvíce učarovala. Tak schválně, jakou psí rasu doma máte? Je to nějaké čistokrevné plemeno nebo nějaký kříženec?
1: Napsala Ivča, ahoj kluci, tak my měli dvakrát koli a byly to krásné povahy u obou. Doma máme Yorkshireka, už je to děda. A jakože na dvůr, na gauči je víc jak na dvoře, jsme si pořídili ještě jednoho psa. Jeli jsme pro čistokrevného zlatého retrievera, nakonec vyšlo najevo, že mamka je labrador a otec neznámý vojín. Na jedno oko nevidím a stravismu za podkus, je to prostě naše miska, ale je zlatá.
0: No schválně se o tom přesvědčte na Facebooku, Rárik, protože Ivča přidává fotografii a teda je to roztomiloučké.
1: Ano.
0: Míša se taky přidává s fotografií na Facebooku, Rárik, k rannímu tématu píše bílý švýcarský ovčák v závorce štěňátko, no kurňa teda, je štěňátko, pořádný kus chlapa to je.
1: Kusisko.
0: A australský ovčák hned vedle, nádherní pejsci. Míšo, děkujeme.
1: Kristýna napsala, tady to máme vše na jedné fotografii a přidává fotografii vlastně děťátka s krásným hafanem, s huskym a musím říct, že husky také jako mimořádně krásné plemena. No.
0: Tak
1: ty očiská, to je úžasné.
0: Víme, jaké plemeno, či kterou rasu upřednostňuje Kristýna. Přidáme i Majdu. Jezus, má to takové malinké, jak děkají náctiletí, to je cute. Majda píše na Facebooku Rádych, já miluju dobrmany, pro mě mají nejkrásnější úsměv, ale doma mám čivavu Pupiho, zamračenou myš. A ten vydá za dva dobrmany. I o tom se můžete přesvědčit na Facebooku. Rádi a jich Majdo, i tobě moc děkujeme. A zdravíme Pupiho. Ptáme se dál ranních ptáčat, která psí rasa vás nejvíce učarovala. Dneska je to samozřejmě hlavně pro pejskaře. Ptáme se, kterou rasu máte doma, kterou byste nevyměnili a třeba proč zrovna tuto rasu. Někdo má doma labradora, někdo jezevčíka, někdo retrievera, čivavu a stojí si za tím, proč má toho či onoho. Ale je pravda, že ne vždycky. Máš toho pejska, kterého jsi vybral, prostě osud kolikrát přihraje.
1: Zajedeš si pro něco a nakonec je to něco jiného. No.
0: Přesně tak. To ještě řekla třeba kolegyně nebo kolega v práci, ty prosím tě, teď se viděl na Facebooku, tam v útulku šestileté plemeno, já nevím, dobrmana nebo vlčáka nebo něco, zhánějí už tři čtvrtě roku nebo rok nového páníčka nebo páničku, neměla by zájem a tak se stotože a už to tak je. I takové příběhy píše život, i o tom nám můžete napsat na Facebook Rádích, poslat SMSky, WhatsApp zprávě na 606 703 889. Děkujeme a 8 minut před 8. další z hitů pro dobrou náladu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner

0: předposledním prázdninovým víkendem taky Mark Korn a nebo Divokej Bill. Pátek 28. srpna nabídne už za chvíličku jen roz další čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme do Brna, kde nová hala míří do finále. Představte si, už tam dělníci dokončují i toalety. No tak to už bude skoro hotovo, když už tam budou i misi. Za chvíličku aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. V závěru pracovního týdne máme očekávat tropické teploty. A tak nezapomeňte, máme pro vás klimošku, která potěší, pomůže nejen v létě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká. A to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu do

0: Míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Hezké páteční ráno, Moravou, máme 3 minutky po 8. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: V Kyjově je kvůli stavbě parkoviště uzavřená část Brandlovy ulice a nová hala v Brně míří do finále. V té aréně dokončují dělnici už i toalety. V Kyjově platí v zahrádkářské lokalitě Polámané úplná uzavírka účelové komunikace v Brandlově ulici. Důvodem je výstavba nového parkoviště. Do uzavřeného úseku nesmí žádná vozidla, kromě techniky stavby. Omezení platí až do 30. listopadu. Místo je označené přechodnými dopravními značkami. Výstavba té arény na brněnském výstavišti pokračuje podle plánu. Stavbaři už dokončují toalety, chystají montáž sedaček a pracují také na interiérech skyboxů. Hlavní dominantou haly bude multimediální kostka o rozměrech téměř 8x8 metrů. Nový domov v ní najde také hokejová Kometa Brno. Tý arena nabídne kapacitu až 13 300 diváků a kromě sportu má hostit koncerty či další velké show. První akce už mají vstupenky v prodeji. Dokončení stavby je plánováno na 25. října. Předpokládané náklady, včetně vybavení, dosahují zhruba 5,75 miliardy korun.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Tak co nás dneska čeká a nemine? Tropické teploty, saharský písek a možná nějaká ta bouřka. Dnes meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno, později během odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost a později večer se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek. Nejvyšší odpolední teploty až 33 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 32 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a vlivem saharského prachu ve vyšších vrstvách ovzduší může být více oblačnosti, případně může být méně světla a pak budou i mírně nižší maximální teploty, takže ne všude máte dneska na teploměrech tropické teploty očekávat. Jak to vypadá s ranními teplotami? Němčičky rovných 20 stupňů Celsia, o stupínek méně, tedy 19 měříte ve Zlíně i Domanině, i Stupava aktuálně měří 19 stupňů.
2: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Dobré páteční ráno, i na cesty máme pro vás čerstvé informace z cest. Na Hodonínsku mezi Šardicemi a Kyjovem na silnici 2. třídy číslo 422 došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Provoz v místě nehody je veden kyvadlově, tak počítejte s nárazovým zdržením. Z Hodonínska míříme na Břeclavsko, mezi Nikolčicemi a Křepicemi došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří. Projíždějte s opatrností a ještě na dálnici D2 mezi 10. a 3. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno probíhá údržba vozovky. I tady opatrně, šťastnou páteční cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: A tak prý města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory. Dokonce se dozvíme, proč. A jestli si říkáte, no bez, tak zatím bude papírování. Máte svým způsobem pravdu. Ta administrativa je fakt složitá. Od

0: od sousedu z Rakouska Mark Korn. 12 minut po 8 hodině v ranní jízdě rádia již. Za chviličku Jennifer Lopez, anebo Kygo a Selena Gomez. Teď prozradíme, že města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory. Alespoň na to upozorňuje Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic a právě ty se brání a říkají, že neinvestují v tak velkém rozsahu, že důvodem je podle svazu měst a obcí naprosto složitá administrativa. Na všecko minimálně 10 papírů. No a pak, když to někdo zadministruje, tak si radši řekne, no nechám to tady, však to nemá smysl. No i tak si tady žijeme. Za chviličku tady další slibované hity pro dobrou náladu. Přejeme, ať se vám v pátek 28. srpna daří a pokud zrovna vyřizujete nějaký ten formulář, nějakou tu administrativu, třeba pro úřad, tak i v tomto případě opatrně.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pracovně, prázdninové ráno, čas 8.20, Kygo, Selena Gomez, za námi předáme divoké byl plakala, no a možná, že v Itálii taky kápne nějaká ta slzička.
1: No, pokud patříte těm, kteří ani cestou přes silnici nedají telefon z ruky a žena z takových jako je, tak v Itálii by se vám to časem mohlo prodražit a do Itálie přece jenom minimálně teď v létě, někdy na jaře míří hodně lidí, je dobré to vědět.
0: Tam je v zimě,
1: přesně tak, líže a tak dále, prostě pořád. Tamní ministerstvo dopravy navrhuje pokutovat chodce, kteří při přecházení sledují mobil nebo jiné elektronické zařízení. To by bylo pokut i tady v republice. Pokuta by mohla dokonce přesáhnout 75 eček, tedy zhruba 18 stovek, nic malého. Platilo by to nejen pro telefony, ale třeba i pro tablety, notebooky nebo digitální fotoaparáty. Prostě byste šli po přechodu, něco z toho dělali a okamžitě flastr. Přitom by vůbec nerozhodovalo, jestli člověk přechází po zebře nebo někde mimo přechod. Naopak samotná sluchátka nebo handsfree by prý problém mít neměli. Italové chtějí tímto krokem omezit nehody, které vznikají jednoduše, protože chodci místo aut kolem sebe samozřejmě sledují obrazovku, pak nedávají pozor, boom, prásk a je okamžitě nějaká ta nehoda, něco, co člověk nechce. Týkat by se to samozřejmě mohlo i turistů, kteří při procházení městem často sledují mobilní telefony také. A právě proto na to teď upozorňujeme. Až budete v Itálii, tak si na to dávejte pozor, zjistěte si, jestli už ten zákon doopravdy nebude časem platit. Myslím si, že by to byla nevídaná pokuta z nějaké třeba příjemné, jak už Lukeso říkal, ze zimní či letní dovolené.
0: No, jako ono to hrozí v podstatě u nás, možná si to někteří neuvědomují. Já jsem googlil a našel jsem paragraf 54 zákona o silničním provozu, tedy pravidla pro přecházení vozovky. A tady se píše vlevo, vpravo, vlevo, před přecházením, že se musí chodec rozhlédnout. Měl by se pokusit navázat oční kontakt s přijíždějícími řidiči a poté by se měl rozhlížet a věnovat plnou pozornost provozu po celou dobu přecházení. A když budeš čumět do telefonu, tím pádem v podstatě...
1: Takže taky flastr.
0: Naplňuješ, nebo jak to říct, prostě je to možné vnímat jako porušení zákonného ustanovení.
1: No a tak tady, než bych něco takového jako viděl, že by za to padali flety, nejsme schopni ve městech vyřešit ani cyklisty jezdící po chodnících, na to, že jako tady tyto věci. Tady máme ještě práce jak na kostele.
0: Dobrý, no, tak já jsem se snažil.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chiefs, páteční radní jízdě, dobré ráno, Moravo. Po půl deváté MC Sar and the Real McCoy a Another Night. Taky BB Rexa. A nebo Valda Gay. Ale ještě předtím závěru pracovního týdne dodáme další krátké jihomoravské zprávy. A možná, že právě vám, a nebo vám dodáme klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů.

0: kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
1: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
2: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hezké páteční ráno, Moravo, máme 2 minutky po 8:30.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Dobrovolní hasiči v Kyjově pořídili nové zásahové vybavení za 99 tisíc korun. Peníze získali z dotačního programu Jihomoravského kraje. Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově za zhruba 70 milionů míří do finále. Slavnostní otevření město plánuje na 12. září.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Aktuálně měříme v Hodoníně 20 stupňů, stejně tak Archlebov i Boršice. Velké Bílovice už mají 21.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Zdravíme také opět a znovu za volanty na D55 na 51. kilometru ve směru na Kyjov. U sjezdu na Uherské Radiště došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Projíždějte s opatrností. Na průjezdu Uherským Hradištěm směrem do Hodonína na třídě maršála Malinovského havarovala 2 osobní vozidla. Zdržení je tady minimální a připomínáme, na D2 mezi 10. a 3. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno probíhá údržba vozovky, taky tady opatrně.
6: Ranní jízda.
8: Ranní jízda.
6: Na rádiu Jí.
5: No a za chvíli se podíváme do hudební, ale i filmové historie 28. srpna. Připomeneme si kapelu, kterou rozložili spory mezi dvěma bratry. Hit, který vznikl za pouhých 40 minut. A taky seriálového Krasavce, kterého v 90. zná snad každá baba. Možná, že i domácnost. A samozřejmě k tomu pustíme i pár ukázek songů, které budete znát hned od první vteřiny. Teď je skoro 4 minutky po 8:30. MC Sar and The Real McCoy a muzika z let 90. End of the night.

8 hodin a téměř 41 minut, páteční ranní jízdě za tém 28. srpna, BB Rexa a vzpomínka na Faithless. Parádní to muzika, co nevidět Valda Gang a asi se mi stejská. No a slíbili jsme, že i v závěru pracovně prázdninového týdne nahlédneme lehoulince do hudební a filmové historie dnešního dne, tak učiníme. V roce 2009 ohlásila v tento den rozpad legendární britská kapela Oasis. Důvodem byly známé sourozenecké nezhody bratrů Gallagherových, ale o úspěchu Oasis rozhodně svědčí fakt, že v roce 96 se chtělo na dva srpnové megakoncerty ve Velké Británii dostat přes 2,5 milionů fanoušků. Tolik jich teda poptávalo vstupenky. Tenkrát to představovalo zhruba 4% celé tehdejší populace Spojeného království. Neuvěřitelné. V roce 1993 pak německá taneční formace Kaltbeat ovládla první místo britské hitparády. Single Mr. Wayne se na tamním vrcholu udržel po celé 4 týdny a byla to taková předzvěst celosvětového úspěchu. Na první místo poté totiž dosáhl ve více než 20 státech. 28. srpna roku 1988 pak vydala australská popová diva Kylie Minogue své první album.

0: zajímavost, když tehdy mladoučka Kylie přiletěla z Austrálie do Londýna na natáčení, tak producenti na domluvenou schůzku úplně zapomněli. A zatímco Kylie seděla v čekárně studia, Mike Stock bleskově složil text i melodii této písně za pouhých 40 minut. Ani se tomu nechce věřit. Kylie pak naspívala vokály za celou hodinu, protože spěchala zpět na letiště. No a ze zapomenuté schůzky vznikl celosvětový hit číslo 1. V roce 1982 se pak narodila americká zpěvačka Leanne Rimes. Jeden z jejich největších hitů Can't Fight the Moonlight byl napsán přímo pro kultovní romantickou komedii Divoké kočky. No a Leanne Rimes se ve filmu navíc osobně objevila v závěrečné části, kde píseň zpívá přímo na barovém pultu. A moc si to tam slušelo. A nejen jí, i dalším servírkám. No a dneska se podíváme krátce i na stříbrné plátno. 28. srpna roku 1969 se totiž narodil americko-kanadský herec Jason Priestley. A mnozí z vás už poznali úvodní znělku seriálu Beverly Hills 920, ve které stvárnil roli Brandona Walshe. Mimochodem, tento kultovní 90-kový seriál před pár týdny vytáhla zpátky na české obrazovky televizní stanice Nova Lady. A kdybyste chtěli zazpomínat, máte možnost, máte šanci. Je pátek 28. srpna, připomínáme, že svátek má po celý dnešní den Augustín. Na Břeclavsko a třeba Uhersko, Hradisko bychom je spočítali na prstech jedné ruky i tak, ale Augustinům samozřejmě náleží za chviličku zraní zdy hudební dárek, a to sice Valda Gang a asi se mi stejská. A jen tak mimochodem na Slovensku mají svátek Nikola a Nikolaj. Tak jim blahopřejeme.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Dneska ranní téma lehce pejskařské. Ptáme se, či jsme se ptali, která psíra se vám učarovala natolik, že byste ji už za žádnou jinou nevyměnili, ať už máte doma labradora, jezevčíka, retrieva, čivavu, nebo třeba nějakou křížence, u kterého vlastně nikdo přesně neví, co všechno se v něm potkalo, ale prostě to zvířátko milujete. Tak nám pište dál třeba na Facebook rádi, jakou psa máte doma a proč je právě ten podle váš nejlepší parťák na světě. A dneska musím říct si, díky vašim fotkám je to krásně.

0: Byli boží a dožili se krásných let, vždy jsme je milovali celým srdcem, oni nás. Tahle poslední je úžasněčka, neskutečně chytrá. Teď jsme s ní byli na Vysočině, jelikož Harala zdolal srdce jednoho přítomného psa, který kvůli ní přestal žrát a týden jim nežral na dovolené. Tak snad teď už baští, mějte se krásně, píše Ivana.
1: A přidáme ještě Petru z Facebooku Rády, která přidává také fotografie. Toto je dvoječka k nezaplacení, německý ovčák Bella a Retriever. Bailey asi moje dvě psí lásky. Je neuvěřitelné, jak si k sobě dokáže sednout i tento německý ovčák a retriever. No parádička.
0: Dvě nádherné plemena na jedné foce, no.
1: Tak Petro, moc děkujeme a děkujeme vám všem, co jste se zapojili do dnešního ranního tématu. Kdo miluje zvířata, kdo miluje psy, vřele doporučujeme mrknout na Facebook Rádio Jih. Určitě tam nejedno srdíčko zaplesá.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zámecká zahrada ve Výškově se po velké proměně otevře už velmi brzy. Kdy, to se dozvíte z dalších pátečních jihomoravských zpráv rádia.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: Rádio.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
5: Billa, to dobré začíná u nás.
2: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Hezký pátek, máme minutu po 9.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Kyjovští dobrovolní hasiči získali nové vybavení a zámecká zahrada ve Vyškově se po velké proměně otevře v září. Dobrovolní hasiči v Kyjově pořídili nové zásahové vybavení za 99 tisíc korun. Peníze získali z dotačního programu Jihomoravského kraje. Jednotka nakoupila přenosnou radiostanici, zásahové oděvy a obuv nebo tlakové lahve. Nové vybavení má zvýšit bezpečnost hasičů a zároveň jejich připravenost při zásazích. Kyjovští dobrovolní hasiči výjíždějí nejen k požárům, ale také k technickým zásahům, následkům nepříznivého počasí, čerpání vody nebo odstraňování překážek. Pomáhají také při likvidaci nebezpečného hmyzu. Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově za zhruba 70 milionů korun míří do finále. Slavnostní otevření město plánuje na 12. září. Zahrada dostala nové cesty, desítky květinových záhonů, herní a vodní prvky nebo workoutové plochy. Obnovou prošla také historická loďie, zdi a přibyl kamerový systém. Kvůli dlouhému suchu se zatím nepodařilo vysadit všechnu plánovanou zeleň. Zbytek stromů doplní město až v chladnějším období. Součástí areálu bude také nová kavárna v bývalém domku zahradníka. Otevřít by se měla na přelomu října a listopadu.
14: Rádio Jih. Počasí.
10: Dnes nás čeká tropický den, bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty vyšplhají až na 33 stupňů Celsia v Jihomoravském až na 32 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Odpoledne a hlavně večer ale začne od západu přibývat oblačnost a později se může objevit také nějaká ta přehánka nebo dokonce i bouřka. K tomu bude během dne i trochu více foukat. Avizované vedro však může zmírnit saharský práh ve vyšších vrstvách atmosféry. Kvůli němu nemusí být obloha úplně průzračná a někde může být i o něco více oblačnosti. Tím pádem pak budou i mírně nižší maximální teploty. Uvidíme, co s tím udělá onen avizovaný vítr. No a aktuálně Hovorany 21, Lanžo Trajrad 23, Uherské Radiště 24 stupňů Celsia.
9: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
14: Rádio Jih. Doprava.
10: Připomínáme, na D55 se na 51. kilometru ve směru na Kyjov u sjezdu na Uherské Radiště došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Projíždějte s opatrností. A pozor, taky stále mezi Šardicemi a Kyjovem na silnici druhé třídy číslo 422, jak už od nás víte, došlo tam k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Provoz v místě nehody veden kyvadlově. Šťastnou páteční cestu.

0: místy taky silnější vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Přivál nám ten vítr právě Vojtu.
1: A Vojta to musel být teda hodně silný větr.
0: Vojta si dal sluchátka a že přidej mi a říkám, nevím, kdy je to kolik, on 7, tak já to počítám, on je u toho číslo a říkám, aha.
1: Děláš tu jenom chvilku, já
0: člověk
1: to chápu.
0: To objevuje pořád něco, ale já jsem začal zprava, ten byl druhý. Jako, no.
1: No jo, ale kdo začíná ne, zprava doleva?
0: Víš co, on je zprava druhý, ale zleva 7, takže v pohodě.
1: No jasně, však tolik, já jsem říkal 7.
0: Tolik čudlíku tady je. No, jak často si kupuješ auto?
1: No, většinou...
0: Nemyslím angličáky a normální auta.
1: Třeba třikrát za život si myslím, že může být takový průměr.
0: Dobře, kolikrát jsi to zatím koupil?
1: Ani jednou.
0: Výborně. Tak, ale přátelé, někdy s tím autem nekupujeme jenom čtyři kola a volant, ale rovnou i kus něčího příběhu. A jeden servis teď našel v přihrádce vzkaz, který novému majiteli vysvětlil, že jeho nové auto má nejenom jméno, ale taky docela jasné nároky. Mimochodem, když už máš tu káru, máš u ní třeba nějakou přezdívku, říkáš tomu vozidlo nějak speciálně. Se tak jako, že ano, mám, ale nemůžu to ventilovat.
1: Já si myslím, že můžu. My jsme s klukama od hasičů takový zajímavý lidé a jelikož jezdím Hyundaiem, tak kluci udělali zkratku HVO, neboli Hyundai Vojty Ošlejška.
0: Dobře ty. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Robbie Williams, sobě DJ 20 minut po 9. hodině, za chvíličku Hugo a nebo James Blunt. A teď už k té káře, jestli si svoje auto občas pojmenujete, tak rozhodně nejste sami. Jedna Slovenka totiž Bobik měla svoje první auto tak ráda, že mu říkala Bublinka. A novému majiteli k němu nechala rovnou i návod k použití. Dopis našli pracovníci servisu při přípravě auta k prodeji. No a hned v úvodu se nový majitel dozvěděl, že si právě koupil nejlepší auto na světě, kterého se však majitelka zbavuje. Pak už následovaly konkrétní instrukce. Bublinka je prý rozmazlený Ital, takže žádné šízení na benzínu. Celý život prý byla zvyklá jen na prémiovou stovku. Stejně tak olej chce měnit každých 10 000 km nebo jednou za rok. Zkrátka žádné, ještě jednu sezónu to vydrží. Bývalá majitelka ale nepřidala jen servisní knížku v romantickém vydání. Novému řidiči taky popřála spoustu šťastných kilometrů a požádala ho, aby se k bublince nechoval jako k věci, ale spíš jako k příteli. Takže nový majitel vlastně nekoupil jenom ojetinu, koupil auto z minulosti jménem, jídelníčkem a poměrně jasnými představami o tom, jak se s ním má zacházet. No není to krásné, když se člověk k některým věcem nechová jako k věcem, ale prostě mu to tak přiroste k srdíčku, že prostě to není auto, to je prostě v tomto případě bublinka. Pak to dáváš pryč z jakéhokoliv důvodu, i když o tom hovoří, že to je nejlepší auto na světě, ale prostě život jde dál. A potom tomu majiteli prostě budoucímu dáš ještě do té přihrádky tu informaci o tom či onom. No je to hezké.
1: Já myslím, že v ten moment už to má takovou tu rodinnou tradici, že jo, vlastně je to považováno za člena rodiny de facto. Tak. Někdo to má s mazlíčky, někdo to může mít s autáky.
0: Je to tak? No a potom, když po x letech to vozidlo dáváte třeba jako, že už úplně dosloužilo a vidíte, jak najíždí na tu odtahovku. Samo ještě najede, jo? To je ještě kabrňák, jako samo najede na tu odtahovku a teď už jede vstříc těm všem lisům, aby se z něho potom mohli dát plechovky na Coca-Colu nebo něco.
1: Tak si doma vystavíš tu plechovku potom
0: tak
1: ještě.
0: Tak prostě chtěl jsem říct, že máš třeba i trošičku slzy na krajičku, když s tou károu prostě prožil sledacos, že?
1: No, dokážu si představit, že někdo to má opravdu na takové vysoké úrovni, že s tím autem vlastně prožije celý život. Nedej bože, když ho úplně koupí jako nové a odslouží mu 20, 25 let.
0: Tak z některých aut se dělají dneska plechovky na cokoliv načího. Dřív se z těch vozidel dělali i trsátka na kytary. A tak čauec, Vojta odjíždí a turuj to.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za chviličku také náhled do našich biologických hodin a do jídelníčků. Vědci totiž sledovali data více než 31 tisíc dospělých a porovnávali, jaký vliv může mít čas, snídaně i večeře na naši dlouhověkost. Máš nějaký tip?
1: Já si myslím, že velký.
0: No, tak uvidíme.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Renault.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih.

0: Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: snídaně je zcela jistě, a my jsme to deklarovali kolikrát v ranní jízdě rádia, jejich nejdůležitějším jídlem dne. A tak se snídaně můžeme klidně věnovat i teď ve 9:45, kdy už možná někteří přemýšlí nad obědem.
1: Vlastně bychom se jí v tento čas už věnovat neměli, to prozradíme za moment. Každopádně, když se mluví o zdravé snídaní, tak se většinou jako lidi baví o tom, co mají na tom talíři. Mm-hmm. Co je taková tvoje běžná snídaně jako obsahově?
0: Tak chleba nebo rohlík,
1: nějaký máslo, nějaký salám, něco takového, takže typická česká snídaně. No, podle nové studie může hrát hlavně roli to, kdy si ke snídani sedneme. A těch 9:45, kterých je aktuálně, není vůbec ideálních. Vědci sledovali data z více než 31 tisíc dospělých a nejnižší statistické riziko úmrtí vyšlo u těch, kteří první jídlo dne, tedy snídani, jedli mezi 7 a 8 ráno. Čím později se ta snídaně posouvala, tím bylo riziko vyšší, takže pokud jste snídali mezi tou 7 a 8, měli byste být podle průzkumu v pořádku. Pokud vás Lukáš navedl teď v 9:45, že si máte rád snídani, tak vám asi úplně nepomohl. Každopádně, zajímavě vyšly také statistiky večeře, ta by se nejlépe měla jíst okolo 8 hodiny večer, ne později. A důvody můžou být různé, například souvislost s našimi vnitřními biologickými hodinami, které ovlivňují to, jak tělo zpracovává různé tuky a cukry. Každopádně buďte v klidu, pokud jste jako já a snídani máte tak jako halabala, tak to neznamená, že od zítřka musíme všichni snídat v 7 a večeřet přesně v 8. Sami autoři té studie upozorňují, že je to část jedné velké skládačky, ale že může být velice podstatná. Tak změníš podle toho nějaké své návyky nebo zůstaneš věrný?
0: Ty jsi tam říkal tu větu podstatnou pro mě, zasedneš ke snídani.
1: Ano.
0: Já u ní pravidelně stojím, ano.
1: Tak ty to máš jasný.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné dobré dopoledne, Moravo. Blíží se 10. hodina a to znamená, že máme připravenou taky další várku té nejlepší, nejskvělejší, nejúžasnější muziky. Říkejte tomu, jak chcete. Jako jedni z prvních dorazí The Calling Wherever You'll Go. Těšit se můžeme taky na Taylor Swift The Fate of Ophelia. A potěšíme také vás, kdo máte rádi Krištofy. Zahraje totiž Obchodník s deštěm. Já volám na Petra Indru, který přinese další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. No a když budete poslouchat nadále, dozvíte se informaci také o tom, že umělá inteligence pomáhá lékařům v Uherském Hradišti při léčbě mrtvice.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
2: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na

0: telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
1: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
2: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
12: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Je minuta a půl po 10. hodině. Díky moc, že nadále posloucháte Rádio Jih.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Umělá inteligence pomáhá lékařům v Uherském Hradišti při léčbě mrtvice a Brno chce rozšířit péči o seniory. Nový domov za stovky milionů vyroste v Kohoutovicích. Lékaři v Uhersko-Hradišťské nemocnici mají nového pomocníka při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou, software Brainomix z prvky umělé inteligence. Ten dokáže během krátké doby vyhodnotit CT snímky a ukázat, která část mozku už je poškozená a kterou lze ještě zachránit. Program může pomoci i lidem, u kterých není jasné, kdy přesně potíže začaly, nebo už jsou mimo běžnou dobu pro nasazení některých léčebných postupů. Pokud analýza ukáže, že část mozkové tkáně je stále zachránitelná, mohou se k moderní léčbě dostat i oni. Nemocnice už systém využila u desítek pacientů. Brno chystá nový domov pro seniory v Kohoutovicích. Zařízení mezi Žebětínskou a Bašného ulicí má nabídnout 140 míst. Město počítá se 4-patrovou budovou, kde budou kromě pokojů také společenské místnosti a potřebné zázemí. Kdy stavba začne, zatím jasné není. Nejprve je potřeba připravit projekt a získat povolení. Náklady radnice předběžně odhaduje na stovky milionů korun. Kohoutovice jsou přitom prvním z 11 míst, kde Brno zvažuje nové domovy nebo rozšíření stávajících zařízení pro seniory. Další lokality jsou například na Červeném kopci, v Medlánkách, na Vinohradech nebo v Tuřanech. Seznam míst budou zastupitelé projednávat v září.
15: Rádio Jih. počasí.
13: Dnes nás na jižní a jihovýchodní Moravě čeká polojasno až skoro jasno, později k večeru ale začne přibývat oblačnosti a k tomu zejména na jižní Moravě naroste také pravděpodobnost srážek nebo bouřek. Nejvyšší teploty se v jihomoravském kraji dostanou na 33 stupňů, ve Zlínském potom na 32. A jak jsou na tom teploměry aktuálně? Břeclav, Hroznová Lhota a Moravský Žižkov hlásí 22 stupňů Celsia, Buchlovice měří 23.
2: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
15: Rádio Jih. Doprava.
13: Koukneme taky na silnice. Opatrní buďte mezi Brnem a Veverskou Býtýškou. Tady došlo k nehodě osobáku s náklaďákem. Na místě zasahují záchranné složky, tak tam prosím vás dejte nohu z plynu. Další komplikace je ve Slavičíně na Zlínsku. Tady v okružní ulici bourali dva osobáky a projíždějte proto s maximální opatrností. No a připomínám, že kdo jedete po D2, tak mezi 10. kilometrem a 3. kilometrem ve směru na Brno probíhá údržba vozovky. Šťastnou cestu, ať míříte při pátku kamkoliv.

0: Ve vysílání rádia jich nám zní rocková banda The Colin a to je prosím pěkně jenom malá ukázka toho, co pro vás na dnešek máme. Na náš playlist už si brousí zuby Taylor Swift, v závěsu taky kapela Krištof a hned potom se vydáme do restaurací, ale úplně si nepochutnáme. Inspektoři totiž v tomto týdnu uzavřeli hned dva podniky na Hodonínsku, které, nesplňovaly hygienické podmínky. Které to byly a jak to s nimi vypadá do budoucna, prozradíme na jihu hned po dalších dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 10. hodině se na rádiu jich prohání obchodník s deštěm a dohnal nás až ke slibovaným uzavřeným restauracím. Na Hodonínsku řešila potravinářská inspekce během 2 dnů hned 2 hotelové provozy a v obou případech byly problémem hlavně hygiena a hlodavci. Ve Strážnici inspektoři ve středu zavřeli podnik s názvem Hotel Strážnice, našli tam mimo jiné trus i mrtvé hlodavce, hmyz, silně znečištěné chladící zařízení a celkově zanedbaný úklid. Provozovna navíc nebyla dobře zabezpečená proti škůdcům. No a ještě o den dříve zasahovali inspektoři také v hotelu Radějov, tam ale nezavřeli celý podnik, pouze to v uvozovkách odnesla kuchyně, sklady a navazující zázemí restaurace. I tam se totiž objevili živí nebo mrtví hlodavci a výrazné nečistoty. Nicméně Radějov už je znovu v provozu, inspekce zákaz používání zázemí uvolnila během včerejška. Restaurace ve Strážnici podle dostupných údajů zatím zůstává uzavřena. No tak doufám, že nikoho, kdo tam jedl, teď netrápí žaludeční nebo nějaké jiné potíže. Pojďme ale na veselější notu, a to díky hitům Pro dobrou náladu. Tady je Shaggy a jeho pecka It Wasn't Me.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Oh.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: čestě zapomenu milovat. Kapela Mirai se songem I přes to všechno. Ano, ano, i taková pohodová muzika má své jisté místo na pátečním playlistu Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Venku sice profukuje, i tak má ale sluníčko dost velkou sílu na to, aby někteří z nás po práci zamířili někam k vodě. Je ale konec prázdnin a některá, zejména přírodní koupaliště, na tom s kvalitou vody nejsou nijak extra dobře. Ještě před 11. na to společně mrkneme a řekneme si, kde byste se koupání měli spíš vyhnout, tak držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
5: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám vzpíná, těší se sedlecká vína.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu do

0: Po frekvencích rádia jich se prohání Mike Perry se songem The Ocean. My teď sice nemíříme do oceánu, jak zní v překladu název této skladby, ale na přírodní koupaliště. Kdo chce ještě využít poslední horké dny u vody, tak by si měl před cestou raději zkontrolovat, kam vyráží. Na jižní Moravě ani ve Zlínském kraji totiž není všude voda v úplně ideální kondici. Co se našeho regionu týče, tak hygienici dál nedoporučují koupání v obou lagunách Horní nádrže Nové Mlýny a také ve vodní nádrži Letovice Vranová. Zhoršená voda zůstává i na všech 5 sledovaných místech Brněnské přehrady, kde by si měli dát větší pozor hlavně děti, alergici a lidé s citlivější pokožkou. Ve Zlínském kraji se aktuálně výrazně zhoršila voda na Pahrbku u Napajedel a také v Luhačovické přehradě. Kvůli sinicím, vysokému množství chlorofilu a špatné průhlednosti tam teď platí 4. stupeň z 5 a koupání hygienici rozhodně nedoporučují. Naopak, pokud hledáte místo, kde se můžete v přírodě vykoupat, tak bez problémů zůstává například voda na Lučině na Hodonínsku, ve Vranovské přehradě, také v Lomu u Mikulova nebo na Štěrkáči v Otrokovicích. Ve Zlínském kraji už šlo navíc o poslední letošní odběry, takže si na to posléze budete muset dávat pozor sami. Nicméně, kdo chcete ještě dneska nebo o víkendu vyrazit za poslední letní koupačkou, tak prosím vás, dávejte pozor, abyste si neodnesli třeba nějakou nepříjemnou vyrážku. Dost bylo teď mluvení, na jihu se o slovo hlásí kapela Mandraže, no a my s ní budeme tančit, dokud můžem.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Hratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky moc, že posloucháte Rádio Jih taky v pátek 28. srpna. Víkend se nezadržitelně blíží, konec konců stejně jako 11. hodina, a tak je nejvyšší čas na to, aby jsme nakoukli do našeho playlistu, co se v něm v kulišákovi skrývá. Další 60 minutovku odstartujeme na jihu s legendárním songem We Will Rock You. Poslední hodinku před obědem nám zpříjemní taky Mr. Know It All v podání Teddyho Swimse. A dostaveníčko si se mnou ve studiu rádia jich dá taky Verona. Na mě nečekej. Krásný pátek vám přeje Vojta Ošlejšek, za chviličku mě doplní taky Petr Indra, který připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Zůstaňte s námi a dozvíte se všechno důležité nejen o tom, že vlaky mezi Veselým nad Moravou a Myjavou nahradí na začátku září autobusy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slák Horodín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospeciál.

0: Specialista.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Za chviličku bude přesně 11 hodin. Společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Vlaky mezi Veselým nad Moravou a Myjavou nahradí na začátku září autobusy a zakázka na přestavbu velkého kina ve Zlíně míří do finále. Vlaky na lince S91 mezi Veselým nad Moravou a Myjavou nahradí od 1. do 3. září náhradní autobusy. Výluka bude každý den od 7.20 do 14.05. Autobusy pojedou po dvou trasách. Jedna přes Velkou nad Veličkou a Vrbovce směrem na Myjavu, druhá přes Lipov. Náhradní doprava nebude zajíždět k železniční stanici ve Velké nad Veličkou, přesto bude na autobusové zastávce v obci. Firmy mohou do 2. září podat konečné nabídky na přestavbu velkého kina ve Zlíně. Zakázka má finanční strop ve výši 630 milionů. Korun. O zakázku původně projevilo zájem 5 společností, do závěrečné fáze se dostaly 2. Hlavním kritériem bude cena, město ale zvýhodní nabídku, která počítá také s podzemním parkovištěm před kinem. To by mohlo nabídnout 260 až 460 míst a umožnit proměnu části náměstí práce, které dnes z velké části slouží jako parkoviště. Velké kino je kvůli špatnému stavu nosné konstrukce už 10 let zavřené. Po rekonstrukci se má během 2 let změnit v multifunkční centrum se 2 sály pro kulturní, společenské a případně i sportovní akce.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Co se předpovědí počasí týče, dnes nás na jižní a jihovýchodní Moravě čeká polojasno až skoro jasno. Později k večeru ale začne přibývat oblačnosti, takže si zejména na jižní Moravě dávejme pozor také na větší pravděpodobnost srážek a nebo dokonce bouřek. Všechno by to mělo dorazit případně až k večeru. Nejvyšší teploty se u nás v Jihomoravském kraji vyšplhají na 33, ve Zlínském na 32 stupňů Celsia. No a teď aktuálně teploměry v Brně ukazují 23 stupňů, Sudoměřice a Kunovice hlásí 24, Valtice 25.
7: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Na silnicích by to aktuálně neměla být žádná velká katastrofa, pozor však dávejte na trase mezi Brnem a Telnicí. Tady u odbočky do Sokolnice stojí odstavený kamion, tak dejte pozor, ať do něj nenarazíte. Šťastnou cestu přeju s rádiem jich, ať už vaše cesty vedou kamkoliv.

0: Ve vysílání rádia jich se potuluje taky song Mr. Know-it-all z dílny Teddyho Swimse. No a my se jdeme toulat zahrady a zámky. Už tuto neděli totiž státní hrady a zámky otevřou zadarmo. Týká se to jak Jihomoravského, tak Zlínského kraje a my na jihu víme, kde jsou ještě volná místečka. Řekneme vám to hned, jak nám zahraje formace Fun a taky Maroon 5.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 hodin, k tomu také 17 minut. Takový je aktuální čas na rádiu Jih, kde spolu jdeme na výlet. V neděli se státní hrady a zámky poprvé otevřou zdarma. Jen pozor, na vybrané okruhy je potřeba si předem stáhnout bezplatnou vstupenku a nebo si místo zarezervovat. A kde je zatím ještě volno? Největší výběr nabízí hrad Bítov, kde zbývá přes 1400 vstupenek do areálu. Poslední místa jsou ještě v Lysicích, Kunštátě, také na minaretu v Lednici nebo na randevu ve Valticích. A kdybyste chtěli vyrazit na Nový Hrádek u Lukova, tak tam se rezervovat předem nemusíte. Ve Zlínském kraji je pořád volno třeba na Buchlově, kde zbývají místa do areálu i do kaple svaté Barbory. V Buchlovicích je vyprodaný samotný zámek, ale park má ještě skoro 1300 volných vstupenek a nejvíc míst je v Květné zahradě v Kroměříži, téměř 3000. No a kdo by chtěl do Vizovic, tak tam už je sice plný zámek, ale do kaple jsou ještě nějaká volná místa. Kdyby náhodou už měl některý hrad nebo zámek, který jste si vyhlídli a kam jste chtěli na prohlídku vyprodáno, tak nezoufejte. Druhý takový bezplatný den návštěv bude v neděli 27. září. Tak si to zapište do kalendáře, ať to nepromeškáte. Pro všechny milovníky naší historie teď z jihu posíláme další muziku, konkrétně Veronu Na mě nečekej.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: éterem rádia jich se prohání Miley Cyrus a jak tak koukám vážení, do oběda už jenom půl hodinka. Než ale skočíme na tu vymodlenou obědovou pauzu, podíváme se na nový trend, který obsazuje školy a zejména ty střední. Vypadá to, že kvůli moderní době odzvonilo jedné klasické školní pomůcce. Která to odnesla, to vám na jihu prozradím ještě před polednem.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
3: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: jižní a jihovýchodní Moravo. Blíží se školní rok a s ním taky nakupování různých školních potřeb. Ať už jsou to aktovky, pera a nebo třeba sešity. Jenomže jak se zdá, i éra sešitů jednou skončí. Za posledních 10 let totiž poptávka po sešitech klesla o čtvrtinu, a to kvůli stále častějšímu používání notebooků nebo tabletů. Učitelé si toho všímají hlavně na středních školách, kde musí hlídat, aby studenti na tabletech nebo noťasích nehráli hry, ale používali je hlavně k té výuce. Pravdou ale je, že pokud to nařízení dodrží, nabízí prý moderní technika lepší možnosti k samotné výuce. No jo, já se přiznám, taky jsem se spolužáky místo psaní zápisku řešil, kam půjdeme na oběd, co si budem. A než ze sebe vyhodím ještě nějaké jiné tajemství, jiný průšvih ze školních let, tak dáme radši další muziku. Na jihu teď je Katy Perry a její Roar.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich.

0: vánoční modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: je to tady! Páteční oběd buší na vrata, tak zahoďte, co máte zrovna v rukách a vychutnejte si nějakou tu dobrotu. Ať už máte na talíři bagetu nebo svíčkovou, na rádiu jich vám i popolední budeme hrát jenom tu nejlepší muziku a že se máme na co těšit. Na playlistu totiž vidím Milk and Sugar, hejna! O malé dámě nám zapějí kabáti. A páteční odpoledne nám okoření taky Dajdaj od nestárnoucí Shakiry. Kdo naopak možná trošičku stárne, ale i přesto přinese novinky z regionu, to je Petr Indra. Ten připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih, ve kterých se dozvíte například o tom, že Brno chce rozšířit péči o seniory. Nový domov za stovky milionů korun vyroste v Kohoutovicích.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
5: Sobota 5. září patří lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
6: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
7: Bila. To dobré začíná u nás.
9: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů,

0: základních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Je minutka po 12. hodině, z rádia jich přejeme dobrou chuť k obědu.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Umělá inteligence pomáhá lékařům v Uherském Hradišti při léčbě mrtvice a Brno chce rozšířit péči o seniory. Nový domov za stovky milionů vyroste v Kohoutovicích. Lékaři v Uhersko-Hradišťské nemocnici mají nového pomocníka při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou, software Brainomix z prvky umělé inteligence. Ten dokáže během krátké doby vyhodnotit CT snímky a ukázat, která část mozku je poškozená a kterou lze ještě zachránit. Program může pomoci i lidem, u kterých není jasné, kdy přesně potíže začaly, nebo už jsou mimo běžnou dobu pro nasazení některých léčebných postupů. Brno chystá nový domov pro seniory v Kohoutovicích. Zařízení mezi Žebětnickou a Bašného ulicí má nabídnout 140 míst. Město počítá se čtyřpatrovou budovou, kde budou kromě pokojů také společenské místnosti a potřebné zázemí. Kdy stavba začne, zatím jasné není. Nejprve je potřeba připravit projekt a získat povolení. Náklady radnice předběžně odhaduje na stovky milionů korun. Kohoutovice jsou přitom prvním z 11 míst, kde Brno zvažuje nové domovy nebo rozšíření stávajících zařízení pro seniory.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Jak to bude ve druhé polovině dnešního dne s počasím? Na jihu a jihovýchodě Moravy v nejbližších hodinách platí polojasno až skoro jasno. Večer ale postupně nabere na síle oblačnost a spíš na jižní Moravě z ní mohou vzejít přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima se v jihomoravském kraji dostanou ke 33 stupňům, to Zlínský kraj počítá při nejlepším s 32. A teď aktuálně tedy chviličku popolední zdravíme do Hodonína, do Čejkovic, do Podivína a také do Újezdu u Brna. Všude tam v tuto chvíli hlásíte 26 stupňů Celsia.
2: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Na jihu v tom jedeme s vámi. Opatrní buďte na Brněnsku mezi Ivančicemi a Moravským Krumlovem. Tady došlo na silnici k nehodě traktoru, který skončil v příkopě, tak dávejte zvýšený pozor. A komplikace jsou hlášeny taky na Znojemsku mezi Jamolicemi a Slavěticemi. Tady došlo k nehodě osobáku, který bohužel skončil na střeše. Na místě zasahují záchranné složky a proto počítejte s omezením provozu. Hlavně při pátku nikam nespěchejte. Pamatujte, že vyhraje ten, kdo dojede.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle je pecka Breaking Me a další skvělá muzika, ta nás už netrpělivě vyhlíží. Na playlist jsem hodil třeba tu slibovanou Malou dámu, k tomu i Turn the Lights Off a hned jak nám zahraje právě tahle dvojka, mrkneme na brněnská koupaliště. Na některých z nich totiž máte tento víkend poslední možnost na letní koupačku. Která to jsou a kde bude naopak sezóna o něco delší, to na jihu prozradím už za necelých 6 minutek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rámci poobědové siesty se k mikrofonu rádia jich zastavil taky song Turn the Lights Off a kdo ví, třeba i on by se rád schladil někde na koupališti. Pokud je tady někdo, kdo si chce v Brně ještě naposledy zaplavat pod širým nebem, tak má před sebou v podstatě poslední víkend. Koupaliště Riviera, Zábrdovice a také to v Králově Poli mají poslední provozní den v pondělí 31. srpna. Na Kraví hoře se pak vykoupete pouze do neděle, což trochu boří zvyklosti z minulých let. Právě tady se totiž v minulosti dalo koupat do poloviny nebo do konce září. Naopak o něco déle možná vydrží v provozu koupaliště na brněnském Juliánově, kde chtějí mít otevřeno do středy a výjimkou jako takovou může být ještě koupaliště Dobrák v Králově Poli. Tam provozovatelé říkají, že pokud vydrží hezké počasí, ještě zavírat nechtějí. Každopádně, ať už víkend strávíte u vody nebo kdekoliv jinde, hlavně si ho hezky podle sebe užijte, třeba i za doprovodu Rádia Jih.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje, například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: horonínského studia Rádia Jih Seline hitovka Moa Lolita, kterou světu dala francouzská zpěvačka Alize. A což je to tam, máme pro vás nachystáno dál? Z muziky nabídneme třeba Evu Farnou, kapelu Bastille nebo song The First Time. No a potom si povíme, jak je důležité bobra míti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září Kaufland.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu do

0: web.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Krásný pátek vinšujeme z rádia Jih na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Jak jsem avizoval, míříme spolu za jedním moc šikovným zvířátkem. Na Břeclavsku teď se suchem pomáhají bobři. V chráněné krajinné oblasti soutok jejich hráze zadržují vodu v tůních, mokřadech a na částech luk, no a díky tomu tam mohou přežívat rostliny a živočichové vázaní na vlhké prostředí. Bobři staví hráze ze dřeva a utěsňují je bahnem nebo vodními rostlinami. Zoologové je proto trochu příznačně označují za jakési ekosystémové inženýry, protože svými stavbami výrazně mění okolní krajinu. Právě na soutoku a v podluží žije podle odhadů kolem 500 bobrů a letos je jejich role o to důležitější, protože vysychají i místa, u kterých si pamětníci podobné sucho dlouho nepamatují. Tak je vidět, že když je potřeba, příroda to alespoň částečně vezme sama do svých rukou. Já teď do ruk beru playlist Rádia Jih a házím na něj jednu letní parádu. Gustavo Lima, Ballada Boa.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cimbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Páteček se nám už dávno přelomil do své druhé poloviny. Pokud za chvíli končíte v robotě, tak přeju, ať to co nejvíc utíká. A když jste třeba vyfasovali odpolední nebo děláte nějakou jinou nepříjemnou směnu, tak nebojte, i s tím určitě něco uděláme. Takový pracovní kopr léčíme pomocí hitu Pro dobrou náladu. A jako jeden z prvních nám po 13. hodině zazní Sugar Babes About You Now. Jakože se Vojta Ošlejšek jmenuju, slibuju vám, že si poslechneme taky Country Girl, kterou světu dal Mark Den. A co by to bylo za vysílání rádia jich, kdyby jsme vynechali Xyndla X a jeho Cudzinku v tvojej zemi. Jinám se do slovníku. Abyste věděli o všem důležitém, od toho máme Petra Indru a Jihomoravské zprávy Rádia Jih. Jedním z jejich témat bude tentokrát zakázka na přestavbu velkého kina ve Zlíně, která už míří do finále.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky. 5 týdnů dovolené. Příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
6: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní

0: Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
1: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Je minuta po 13. hodině a vyladíte frekvence Rádia Jih.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Vlaky mezi Veselým nad Moravou a Myjavou nahradí na začátku září autobusy a zakázka na přestavbu velkého kina ve Zlíně míří do finále. Vlaky na lince S91 mezi Veselým nad Moravou a Myjavou nahradí od 1. do 3. září náhradní autobusy. Výluka bude každý den od 7.20 do 14.05. Autobusy pojedou po dvou trasách. Jedna přes Velkou nad Veličkou a Vrbovce směrem na Myjavu, druhá přes Lipov. Náhradní doprava nebude zajíždět k železniční stanici ve Velké nad Veličkou, přesto bude na autobusové zastávce v obci. Firmy mohou do 2. září podat konečné nabídky na přestavbu velkého kina ve Zlíně. Zakázka má finanční strop ve výši 630 milionů. Korun. O zakázku původně projevilo zájem 5 společností, do závěrečné fáze se dostaly 2. Hlavním kritériem bude cena, město ale zvýhodní nabídku, která počítá také s podzemním parkovištěm před kinem. To by mohlo nabídnout 260 až 460 míst a umožnit proměnu části náměstí práce, které dnes z velké části slouží jako parkoviště. Velké kino je kvůli špatnému stavu nosné konstrukce už 10 let zavřené. Po rekonstrukci se má během 2 let změnit v multifunkční centrum se 2 sály pro kulturní, společenské a případně i sportovní akce.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Dnes odpoledne na jihu a jihovýchodě Moravy panuje polojasno až oblačno. K večeru se ale na obloze bude zvětšovat oblačnost, která hlavně na jihu Moravy může přinést přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se v jihomoravském kraji vyšplhají na 33 stupňů, v tom zlínském na 32. A co na to teploměr je právě teď? Ty ve Veselí nad Moravou, ve Tvarožné Lhotě, v Kosticích a také v Moutnici ukazují 27 stupňů Celsia.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky, na silnicích je to teď docela mela. Na dálnici D2 na 6. kilometru směrem z Bratislavy na Brno se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem. Na místě zasahují záchranné složky a policie, dálnice je proto uzavřena a poslední volný sjezd je na exitu 11 u Blučiny. Další komplikace jsou v Brně na křižovatce ulici Lidická a Koliště. Tady došlo ke srážce elektrokoloběžky. Na místě jsou záchranáři a policie, počítejte proto s omezením a menším zdržením. A ještě jednou Brněnsko, konkrétně příjezd do Prštic směrem od Hlíny. Tady osobní auto narazilo do stromu a je to bohužel se zraněním. S opatrností však projedete kyvadlově. Šťastnou cestu a připomínám, je pátek, jeďte pomalu, jeďte opatrně. Slyšíte to sami, na silnicích dnes není moc bezpečno.

0: Jedna z těch rychlejších hitovek, které na rádiu jich máme, jmenuje se About You Now a jenom tak pro lepší náladu nám zahrála v našem éteru v pátek odpoledne. Už za moment to rozjedeme taky s peckou Country Girl nebo Cudzinkou v tvojej zemi a potom se vydáme na Vančurovu základku v Hodoníně. Ta má totiž pro své školáky a vlastně i pro veřejnost novinku, která rozhodně stojí za vyzkoušení. Více už brzy tady na Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My pro vás máme nejen tu nejlepší muziku, ale také aktuality z našeho regionu. No a třeba v Hodoníně mají děti od nového školního roku nové místo, kde si můžou bezpečně vyzkoušet pravidla silničního provozu. V areálu základní školy Vančurova vzniklo moderní dopravní hřiště, které nahradilo starou asfaltovou plochu s přenosnými značkami. Teď už tam mají třeba kruhový objezd, semafory, železniční přejezd nebo část určenou pro trénink zručnosti. Hřiště nebude sloužit jenom dětem z Hodonína, ale i školákům z okolních obcí a odpoledne po vyučování ho navíc bude moct využívat i veřejnost. A ještě jeden takový bonus, pod celou plochou je nádrž na dešťovou vodu, což přímo sedí k tomu, že na podzim přibude zeleň a v další etapě se počítá i s učebnami a skladovacími prostory. Jak se říká, žádný učený z nebe nespadl a já doufám, že nikdo nebude padat ani z těch kol. Všechny malé či velké cyklisty zdravíme a z jihu vám posíláme Michaela Jacksona.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Odpolední vysílání Rádia Jih nabírá na obrátkách a právě hrající pecka Hory je toho, myslím si, dost dobrým důkazem. Z hitu pro dobrou náladu pro vás do dalších minut chystám třeba Funeral, So What nebo Shut Up and Dance a taky mám dobrou zprávu pro břeclavské cyklisty. Tamní strážníci totiž znovu plánují chránit kola, elektrokola a koloběžky neviditelným značením proti krádeži. Co všechno k tomu potřebujete a kolik to stojí, o tom bude na Jihu řeč ještě před 14, tak nikam neodcházejte.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Renault.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
9: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Není nad to, když člověk ví, že je pátek, na jeho vyhrávají Walk the Moon a před námi je třeba i na kole strávený víkend. Jestli jste z Břeclavy a máte kolo, elektrokolo nebo koloběžku, můžete si je teď nechat označit tak, aby se dali po případné krádeži s nás poznat a dohledat. Strážníci s tím znovu začnou od 1. září. Kolo dostane speciální, takzvané forenzní označení, které je běžným okem neviditelné a zapíše se do registru. Pro lidi s trvalým bydlištěm v Břeclavi je to navíc úplně zdarma. Objednávat se můžete už od 31. srpna, a to buď telefonicky, mailem nebo přímo na služebně městské policie. Jenom počítejte s tím, že vaše kolo musí být umyté a mít hodnotu alespoň 5 000 korun. Potom si sebou vezměte občanku a pokud ho máte, tak také doklad o koupi dopravního prostředku. Taky na naši břeclavskou frekvenci 101.4 FM zdravíme a přejeme z jihu hezký pátek i nadcházející víkend.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Všude tam, kam až sahají frekvence rádia jich a vlastně taky naše online vysílání, hrají po celý dnešní den jenom ty nejlepší hity pro dobrou náladu. A je naprosto jasné, že v tom nastoleném trendu budeme pokračovat i po 14. hodině, která udeří už za malou chviličku. Spolu s ní na playlist doputují Cranberries a hitovka Dreams. Z našeho hudebního šuplíku vytáhnu taky Bebe Rexha s Davidem Guettou, Sad Girls. A jenom tak pro lepší náladu si zahrajeme i song hned teď, který světu dala kapela Krištof. Novinky celé jižní a jihovýchodní Moravě dodá Petr Indra, který ví o všem, co se kde šustne. Tentokrát se bude věnovat tomu, že magnetická rezonance v Kyjově slaví 10 let a kolik za tu dobu vyšetřila pacientů, nejen to vám poví v dalších jihomoravských zprávách Rádia Jih už za malý moment.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za

0: www.sklepenin.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
9: Necelé 2 minutky zbývají do 14. hodiny. Z rádia jich přejeme jenom ten nejlepšejší páteček.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Magnetická rezonance v Kyjově slaví 10 let, vyšetřila už přes 35 tisíc pacientů a autobusy ze Zlína do Brna zrychlí díky D49. Magnetická rezonance v kyjovské nemocnici funguje už 10 let. Za tu dobu tam zdravotníci provedli více než 35 tisíc vyšetření. Pracoviště dnes využívá také novější přístroj s podporou umělé inteligence, která pomáhá při zpracování a vyhodnocování snímků. Nemocnice zároveň avizuje další novinku, která má v nejbližší době zlepšit podmínky pro pacienty. Podrobnosti zatím nezveřejnila. Autobusy ze Zlína do Brna pojedou od neděle 30. srpna nově po dálnici D49 a cesta se zkrátí o 5 minut. Spoje mezi Zlínem a Hulínem už nepojedou přes Otrokovice a D55. Nejrychlejší autobus tak zvládne trasu do Brna za hodinu a 25 minut, do Kroměříže za 25 minut. Ve Zlíně se zároveň změní druhá nástupní zastávka. Místo Malenovic budou autobusy zastavovat na Vysoké Mezi. Od neděle začnou také jezdit nové spoje ze Zlína do Trenčína, a to 4x denně. Další změny jízdních řádů čekají do konce prázdnin také Holešov, Vsetín a zlínskou MHD.
11: Rádio Jih, počasí.
9: Jak bude zítra na jižní a jihovýchodní Moravě? Ráno podle předpovědí velká oblačnost, postupně ale většinou polojasno a k večeru místy taková průsvitná oblačnost. Takže ideální počásko na nějakou víkendovou akcičku. V Jihomoravském kraji teploměry zítra vystoupají na maximálně 28, ve Zlínském na 26 stupňů Celsia. A mrkneme i na aktuální teploty, ty v Kyjově a Lipově jsou na úrovni 28 stupňů, Hustopeče a Topolná hlásí 29.
0: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Máme pro vás také aktuální dopravní hlášení. Komplikace jsou na Břeclavsku, konkrétně na příjezdu do Zaječí od Velkých Pavlovic. Tady totiž došlo ke střetu osobáku s nákladňákem a provoz je částečně omezen. A další bouračka, ta je na dálnici D1, konkrétně na 182. kilometru u Kývalky ve směru na Brno od Prahy. Tady došlo k nehodě dodávky s kamionem. Počítejte proto se zdržením v koloně už od 178. kilometru. Ať máte v pátek na míři.

0: Na vlnách rádia jich se necháváme unášet hitovkou Sad Girls a kam natočíme naše kormidlo v dalších následujících minutách. Třeba na ostrov, kde zahrají Bruno Mars nebo Kid Laroi, a pak taky na oslavu. V éteru rádia jich budeme za chviličku gratulovat dnešním oslavencům, ale kromě toho nabídnu taky zajímavosti spjaté právě s dnešním datem. Počkejte si na ně, protože jsem si jistý, že vám přijdou vhod.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Augustíne, kamaráde, tobě, kdo dnes 28. srpna slavíš svátek, přeju za celé rádio jich všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a jednoduše taky to, aby se ti v životě dařilo všechno, na co sáhneš. Samozřejmě, že gratulace posíláme také tobě, kdo posloucháš rádio jich a slavíš dnes své narozeniny nebo jakékoliv jiné životní jubileum. Všem vám přejeme všechno nejlepší.

0: to náhodou nevíte, tak 28. srpen je známý jako Den motýlků. Myšleno těch modních doplňků k obleku a rovněž dnes máme Den červeného vína. Zajímavé je, že samotná šťáva z většiny modrých hroznů je vlastně téměř bezbarvá. Červenou barvu získává až díky tomu, že při kvašení zůstává nějakou dobu v kontaktu se slupkami. Právě z nich se potom uvolňuje nám známá červená barva vína. Přesně před 277 lety, tedy 28. srpna roku 1749, se narodil německý básník Johann Wolfgang Goethe a právě od něj si dáme citát pro dnešní den. Tak pozorně poslouchejte. Tady jsem člověkem, tady jím smím být. Tento citát odkazuje na to, že člověk má svůj čas trávit ve společnosti, která ho bere takového, jaký je. A jenom tak na závěr, pokud se vás někdo bude dnes večer ptát, proč si dáváte skleničku červeného vína, odpovězte mu, že dnes je přece den červeného vína a vy jen poctivě dodržujete kalendář.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje, například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Na playlist Rádia Ich se krátce před půl třetí odpoledne dostavila taky zpěvačka Adele a sebou vzala pecku Easy on Me. Mimochodem, mám tady jeden vzkaz z WhatsAppu od posluchače Radka, který k opakovaným 22 nám přeje své milované Verunce všechno nejlepší. A já se s gratulací samozřejmě za celé rádio jich přidávám. Nicméně, teď dáme další trojku hitů pro dobrou náladu, konkrétně mezi nimi pecky jako Friday, I'm in Love, Fever Dream nebo Levels a potom nakoukneme do Břeclavy. Tam se totiž o prázdninách rekonstruovaly školy a školky, tak mrkneme na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Objevte nová vína PV Vinařství dříve než ostatní.

0: od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
1: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Po frekvencích rádia jich zní song Levels od Avičiho, který nás dovedl až za několika novinkami, a to z břeclavských škol či školek. Tak pojďme postupně, třeba v Poštorné se děti po prázdninách vrátí do školky s jednou velkou novinkou nad hlavou. Mateřská škola Osvobození dostala během léta novou střechu a město nechalo zároveň vyčistit i fasádu. Původní střecha už měla za sebou zhruba 60 let služby a před 5 lety ji navíc poškodila bouře, která předcházela tornádu. Její opravy vyšly na více než 1 000 000 korun. Pracovalo se ale i jinde v Břeclavi. Město během léta investovalo do základních a mateřských škol přibližně 17 milionů korun. Největší akcí je rekonstrukce kuchyně na základní škole na Valtické, která bude pokračovat ještě přes září. A aby jsme to měli komplet, tak ve Staré Břeclavi se zase děti vrátí do upravené jídelny a přibyla tam i nová třída, která vznikne přestavbou zborovny. No jo, v Břeclavi se očividně do škol a školek investuje a to je samozřejmě dobře. Za to od nás, od rádia, jich máte palec hore a taky další skvělou muziku.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. V sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Do vysílání Rádia Jich v pátek odpoledne zabloudila taky Lady Gaga, která nám dopřála svou pecku Bad Romance. Spousta skvělé muziky je ready taky po 15. hodině, která udeří každou chvíli, a já pro vás mám takovou malou ochutnávku. Trochu do toho řízneme s Maroon 5 Moves Like Jagger. Kdo poslouchá Rádio Jich, tomu neunikne ani song Dokud od Honzy Klubuse.
1: Dokud dýchá.
0: A s novinkou Self Aware se přidají Temper City. Co nového v našem regionu, to má v Merku Petr Indra a jeho jihomoravské zprávy. Náš vševědoucí kmet tak už za chvíli prozradí, že městská hromadná doprava v Brně se v září vrátí na Olomouckou, auta ale dál pojedou objížďkou.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my...

0: stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín.

0: Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno. Zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
3: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma. Lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Před chviličkou odbyla 15. hodina, jste na frekvencích Rádia Jih.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Městská hromadná doprava se v Brně v září vrátí na Olomouckou. Auta dále pojedou Objížďkou a na Zlínsku přibývá mívalů. Myslivci je intenzivně loví. Do uzavřené části Olomoucké ulice v Brně se od září vrátí městská hromadná doprava. Trolejbusy 21, 31, 33 tak po prázdninách přestanou jezdit odklonem přes Těžební a Ostravskou. Olomouckou budou projíždět kyvadlově. Osobní a nákladní auta ale zůstanou na objízdných trasách. Stavbaři mezi tím připravují speciální konstrukci, na kterou přeloží plynovody, vodovody, kabely a další sítě vedené přes současné mosty. Demolice dvou starých mostů má začít na začátku příštího roku. Nahradí je jeden větší. Dokončení celé stavby se předpokládá na konci roku 2028. Na Zlínsku přibývá mívalů severních, ti ničí ptačí hnízda, loví drobnou zvěř a dostávají se i ke kurníkům u domů. Míval u nás nemá přirozeného nepřítele a podle myslivců se rychle množí. Ve Zlínském kraji chloni ulovili rekordních 307, rok dříve 253. Jde o všežravou šelmu původem ze Severní Ameriky. Bere vajíčka i mláďata ptáků, malé zajíce, ryby nebo další živočichy a může tak narušovat rovnováhu v přírodě. Myslivci je nejčastěji loví v noci z posedů nebo pomocí pastí. Míval navíc může přenášet některé nemoci a parazity. Proto odborníci doporučují na uhynulá nebo podezřele se chovající zvířata nesahat holýma rukama.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Jak to zítra vypadá s počasím? Na jihu i jihovýchodě Moravy má být z rána velká oblačnost, postupně se ale dočkáme polojasna.

0: K večeru se na jihu Moravy může objevit průsvitná oblačnost, zatímco Zlínský kraj ten může navštívit skoro jasno. Teplotní maxima se zítra v jihomoravském kraji vyšplhají na 28, ve Zlínském na 26 stupňů Celsia. A ještě přihodím taky aktuální teplotní hlášení. Ve Zlíně je v tuto chvíli 28 stupňů, 29 hlásí Spytihněv a po 30 měříte v Josefově a taky v Ladné.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A protože z dopravy nemáme pro tuto chvíli hlášenou žádnou novou dopravní komplikaci, tak můžeme přeskočit rovnou k hitům pro dobrou náladu. Na rádiu Jih teď Maroon 5 s hitovkou Moves Like Jagger. Hezký pátek, Moravo.

0: 10 minut po 15. hodině v éteru rádia jich vládne uskupení, které si říká Clean Bandit a rozhodně není jediné, které nás dnes bude ještě zkoumat svými očky a vlastně i hlasivkami. Už za malý moment se k mikrofonu postaví Honza Klubus, po něm taky Jason Mraz a hned na to otevřeme okénko. To Vinařovo se Zbyňkem Kopečkem, které nabízí dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Ale ještě předtím zveme všechny, kteří mají pro strach uděláno na noční bloudění kukuřičným bludištěm v pasohlávkách. Koná se už zítra od 9 večer a jeho první část je určena rodinám s odvážnějšími dětmi, které čeká speciální noční tajenka. Později se však atmosféra přiostří a program bude víc pro starší návštěvníky a milovníky napětí. Hodí se vzít si sebou pevné boty, dlouhé kalhoty a vlastní svítilnu. A kdo dorazí ve strašidelné masce, ten získá slevu na vstupném. Teď naskok zase zpátky k muzice na playlistu Rádia Jich slibovaný Honza Klubus.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Obyčejně se v tuto roční dobu bavíme o tom, jaké kvasinky či přípravky do moštu použít, jestli chladit suchým ledem a tak dále. Jenomže letošní rok není úplně běžný. Navzdory tomu, že jeden náš nejmenovaný politik prohlásil, že výkyvy počasí a s tím související problémy ukončil, počasí ho nějak nevyslyšelo. A když tomu ještě přidám, že onen politický mudrc pochází od nás z jihu Moravy a přitom tlápe takové nesmysly, je mě z něj smutno. Ani druhý zásah jiného politika, tedy vyvolávání deště pomocí jezulátka, moc nezabral. Jak nad tím přemýšlím, musím se mrknout do kalendáře, co je vlastně za století, soudě podle výroků těchto mudrců. Takže navzdory těmto přáním amatérů dostala příroda letos neskutečně zabrat. Úroda raných odrůd je zatím malá, stejně jako výlisnost a senzorické vlastnosti vína jsou zatím divoké. Hořčina se ukazuje díky vyšším tlakům při lisování a kyselina, hlavně jablečná, zůstává v chuti díky nezralosti a malému obsahu šťávy v bobulí. Nevadí, réva je bojovní s hlubokými kořeny a já bych nad letošní úrodou ještě nelámal hůl. Každopádně, pokud půjdete do vinice s posledními postřiky, přidejte do ní vydatně výživu. Vinicím chybí železo i vápník. Starší vinice snášejí letošní sucho velmi solidně, horší je to samozřejmě s mladou výsadbou. V Vinařském domě jsme na vinobraní připraveni a věříme, že bude vše dobré. Z Itálie nám dorazila čerstvá várka nerezových nádrží všech možných typů a díky smlouvě z loňského roku se nám podařilo udržet super ceny. Můžeme vám tedy nabídnout za nejlepší ceny u nás. Stejně jako sběrové bedny a samozřejmě, a to hlavně, enologii domoštů, rmutů a vína. V nabídce máme nejširší škálu kvasinek, výživ, enzymů a jiných kvalitních produktů. Mimo jiné se letos určitě bude hodit Firmstop na zastavení kvašení nebo i kvasinky do čím dál více populárních sektů. Zaměřili jsme se před vinobraním i více na služby pro naše vinaře. Například akreditovaná laboratoř vinařské školy vám udělá rozbor do druhého dne od té doby, co nám donesete vzorky. Tuto službu má na starosti moje paní a ta je velmi pečlivá. Nově je také u nás k zapůjčení poloautomatický válcovací stroj na hliníkové uzávěry. A kdo si u nás koupí paletu lahví, má zapůjčení této zavíračky zdarma. K zapůjčení máme také velmi kvalitní ruční etiketovačku nebo plničku. Vím sám, jak je vinařina těžká, jak jsme my, vinaři, před vinobraním stresovaní a vyplašení. Ale nakonec to dáme navzdory špačkům, plísním i hloupým blábolům rádoby vtipných politiků. Tak nám držím palce, ono to pořádné vinobraní teprve začne. Letos později, ale stejně jako každý rok, určitě začne. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich hraje jedna hitovka za druhou, s vámi je Vojta Ošlejšek a společně trávíme takové pohodové páteční odpoledne. Hokejová sezóna se nezadržitelně blíží, ale ta nadcházející bude v Hodoníně jiná. Zápasy Baníku totiž na dobro opustil hlas, který je doprovázel dlouhá desetiletí. Za chviličku na jihu zavzpomínáme na zesnulého Jaroslava Šticu, který s hodonínským hokejem spojil doslova celý život.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Wave.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před lety u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: vysílající modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Máme 15 hodin, k tomu skoro 48 minut a teď je zpráva, která se člověku neříká vůbec lehce. S koncem srpna se nejen hodonínští hokejisté a fanoušci chystají na novou sezónu, ta nadcházející ale v Hodoníně bude jiná oproti více než 40 předchozím. Ve věku nedožitých 83 let nás totiž navždy opustil pan Jaroslav Štica, který byl s místním hokejem spojený opravdu po celý život. Nejvíc si ho fanoušci budou pamatovat podle hlasu. Více než 40 let totiž provázel domácí zápasy hodonínských hokejistů, a to jako hlasatel na stadionu Václava Nedomanského. Jeho vztah k hokeji byl ale mnohem hlubší. V mládí hrál za Slovan Hodonín, později trénoval mládež a v klubu vystřídal řadu dalších rolí. Od kustoda a hospodáře přes asistenta trenéra až po práci na stadionu. Pomáhal jako strojník, ledař, vrátný nebo i brusič bruslí. Pro hodonínský hokej tak Jaroslav Štica nebyl jen známým hlasem z reproduktorů, ale člověkem, který byl dlouhé desítky let součástí každodenního života klubu. Pane Štico, krásný zbytek večera a dobrou noc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že páteční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Jih. My jsme doma na celé jižní a jihovýchodní Moravě a právě tam taky po 16. hodině pofrčí další várka parádní muziky. Mezi ní Vítas a Teenage Dirtbag. Naše ouška pohladí taky hitovka Don't Wanna Go Home od Meduzy. A samozřejmě, že zazní i něco z československé škatulky. Tentokrát se o to postará Adam Ďurica. Zatancuj si so mnou. Zatancuj si so mnou. Neunikne nám ani jedna novinka z našeho regionu, a to díky bystrým uším artům Petra Indry. Ten připravil další dnešní várku jihomoravských zpráv, ve kterých už za moment prozradí podrobnosti nejen o tom, že autobusy ze Zlína do Brna zrychlí, a to díky dálnici D49.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příklad.

0: na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Za moment odbije 16. hodina, díky, že zůstáváte s Rádiem Jih.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Magnetická rezonance v Kyjově slaví 10 let, vyšetřila už přes 35 tisíc pacientů a autobusy ze Zlína do Brna zrychlí díky D49. Magnetická rezonance v kyjovské nemocnici funguje už 10 let. Za tu dobu tam zdravotníci provedli více než 35 tisíc vyšetření. Pracoviště dnes využívá také novější přístroj s podporou umělé inteligence, která pomáhá při zpracování a vyhodnocování snímků. Nemocnice zároveň avizuje další novinku, která má v nejbližší době zlepšit podmínky pro pacienty. Podrobnosti zatím nezveřejnila. Autobusy ze Zlína do Brna pojedou od neděle 30. srpna nově po dálnici D49 a cesta se zkrátí o 5 minut. Spoje mezi Zlínem a Hulínem už nepojedou přes Otrokovice a D55. Nejrychlejší autobus tak zvládne trasu do Brna za hodinu a 25 minut, do Kroměříže za 25 minut. Ve Zlíně se zároveň změní druhá nástupní zastávka. Místo Malenovic budou autobusy zastavovat na Vysoké Mezi. Od neděle začnou také jezdit nové spoje ze Zlína do Trenčína, a to 4x denně. Další změny jízdních řádů čekají do konce prázdnin také Holešov, Vsetín a zlínskou MHD.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Mám tady taky předpověď počasí na zítřek, tak dobře poslouchejte. Na jižní i jihovýchodní Moravě ráno očekáváme velkou oblačnost, která se ale postupně protrhá na polojasno. Večer má na jih Moravy dorazit průsvitná oblačnost, zatímco ve Zlínském kraji podle předpovědi skoro jasno. A nejvyšší teploty, ty jihomoravský kraj očekává na úrovni 28, Zlínský na 26 stupních Celsia. Aktuálně z jihu zdravíme do Zlína, kde měříte 29, Těmice a Bučovice hlásí 30 a Brumovice 31 stupňů Celsia.
2: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Bohužel i při pátku se na silnicích bourá a my víme kde. Na dálnici D1 na 204. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte proto v těchto místech s narůstajícím zdržením a komplikace jsou přímo na výjezdu z Brna směrem na Vyškov.

0: za křižovatkou s Bedřichovickou došlo ke srážce dvou osobáků a provoz je částečně omezen i tady, proto počítejte se zdržením. Šťastnou cestu a nohu z plynu, ať dojedete bezpečně.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jako divokým západem se playlistem Rádia jich prohánějí Vítas a na svém oři nesou i song jménem Teenage Dirtbag. Z muziky nás za moment čekají třeba hity jako Don't Wanna Go Home nebo Zatancuj si so mnou a pak taky výčet zásahů od břeclavských strážníků. Ti totiž tento týden měli opravdu pestrou službu. Až tak, že o něčem takovém jste snad ještě neslyšeli. Na jihu budu konkrétnější už do 6 minut, tak mějte naladěno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a tak je jasné, že kromě skvělé muziky máme i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu. Teď jdeme omrknout práci břeclavských strážníků, kteří se tento týden rozhodně nenudili. Pomáhali seniorům po pádech doma i venku, řešili zraněné cyklisty a koloběžkáře a také situaci, kdy na vozovku spadly dráty elektrického vedení. Největší gól je ale případ z Poštorné. Strážníci tam dostali několik stížností na opakovaně znečištěné schody, na kterých se někdo vyřádil obsahem svého žaludku. Podle biologických stop, které pachatel cestou zanechával, se jim podařilo jeho trasu doslova vystopovat a během pár minut ho najít. Roli v tom hrál jak jinak alkohol a celá tato exhibice zvratků nakonec skončila pokutou. Jo, břeclavský strážník, ten tvrdej chleba má.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Víkend se nezastavitelně hlásí o slovo a na jihu ho teď vyhlížíme za doprovodu kapely Mandraže a jejich nestárnoucí hitovky Šrouby a Matice. A slavit můžeme nejen příchod volna, ale i úspěch trojice cymbalistek ze Slovácka, ze které asijské země nám dovezly medaile. A jaké to byly? O tom se ve vysílání rádia jich pobavíme už za chviličku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Na rádiových úřadu je song High Hopes v překladu Velká očekávání a přesně taková máme vždy, když náš region někdo reprezentuje v zahraničí. Na Slovácku teď máme další velký, vlastně až světový úspěch. Cymbalistky z Uherského Hradiště totiž vyhrály na mezinárodní soutěži Dunhuang Cup v Pekingu. Gabriela Krchňáčková získala první cenu mezi profesionály a Karolína Čajová vyhrála mezi amatéry v sólové hře. V duu navíc přidala druhé místo spolu s Ivetou Kryžanovou z Uherského Ostrohu. Konkurence byla opravdu silná, v mezinárodní kategorii soutěžilo kolem 200 hráčů. Obě vítězky si navíc jako takové kulturní obohacení vyzkoušely i hru na tradiční čínský cymbál Yang Qin. Z Číny si tak odvezli nejenom medaile, ale i zážitky. Nejen Rádio Jih, ale určitě i celá jižní a jihovýchodní Morava gratuluje a my k tomu všemu našim medailistkám posíláme taky rybičky 48.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 20.

0: 10. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Městská hromadná doprava se v Brně v září vrátí na Olomouckou. Auta dále pojedou objíždět.

0: Českou a na Zlínsku přibývá mívalů. Myslivci je intenzivně loví. Do uzavřené části Olomoucké ulice v Brně se od září vrátí městská hromadná doprava. Trolejbusy 21, 31 a 33 tak po prázdninách přestanou jezdit odklonem přes Těžební a Ostravskou. Olomouckou budou projíždět kyvadlově. Osobní a nákladní auta ale zůstanou na objízdných trasách. Stavbaři mezi tím připravují speciální konstrukci, na kterou přeloží plynovody, vodovody, kabely a další sítě vedené přes současné mosty. Demolice dvou starých mostů má začít na začátku příštího roku. Nahradí je jeden větší. Dokončení celé stavby se předpokládá na konci roku 2028. Na Zlínsku přibývá mívalů severních, ti ničí ptačí hnízda, loví drobnou zvěř a dostávají se i ke kurníkům u domů. Mívalů u nás nemá přirozeného nepřítele a podle myslivců se rychle množí. Ve Zlínském kraji chloni ulovili rekordních 307, rok dříve 253. Jde o všežravou šelmu původem ze Severní Ameriky. Bere vajíčka i mláďata ptáků, malé zajíce, ryby nebo další živočichy a může tak narušovat rovnováhu v přírodě. Myslivci je nejčastěji loví v noci z posedů nebo pomocí pastí. Mýval navíc může přenášet některé nemoci a parazity. Proto odborníci doporučují na uhynulá nebo podezřele se chovající zvířata nesahat holýma rukama.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes večera v noci zataženo od západu na většině nebo na celém území s deštěm, někde i s bouřkami, kránu už beze srážek, postupně částečné ubývání oblačnosti. Noční teplota 19 až 16. Zítřek bude z počátku dopoledne s velkou oblačností, postupně očekáváme většinou polojasno. Na jihu Moravy naměříme až 27 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26.
3: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18:30.

0: Letní limitka Peugeot pokračuje, například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: život je ako jahoda, co ti našle, háčku daj.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dream. Emoce, zábava. 5. září ve Slágu Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 4.

0: 9.0. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Magnetická rezonance v Kyjově slaví 10 let, vyšetřila už přes 35 tisíc pacientů a autobusy ze Zlína do Brna zrychlí díky D49. Magnetická rezonance v kyjovské nemocnici funguje už 10 let. Za tu dobu tam zdravotníci provedli více než 35 tisíc vyšetření. Pracoviště dnes využívá také novější přístroj s podporou umělé inteligence, která pomáhá při zpracování a vyhodnocování snímků. Nemocnice zároveň avizuje další novinku, která má v nejbližší době zlepšit podmínky pro pacienty. Podrobnosti zatím nezveřejnila. Autobusy ze Zlína do Brna pojedou od neděle 30. srpna nově po dálnici D49 a cesta se zkrátí o 5 minut. Spoje mezi Zlínem a Hulínem už nepojedou přes Otrokovice a D55. Nejrychlejší autobus tak zvládne trasu do Brna za hodinu a 25 minut, do Kroměříže za 25 minut. Ve Zlíně se zároveň změní druhá nástupní zastávka. Místo Malenovic budou autobusy zastavovat na Vysoké Mezi. Od neděle začnou také jezdit nové spoje ze Zlína do Trenčína, a to 4x denně. Další změny jízdních řádů čekají do konce prázdnin také Holešov, Vsetín a zlínskou MHD.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Dnes večera v noci zataženo od západu na většině nebo na celém území s deštěm, někde i s bouřkami, kránu už beze srážek, postupně částečné ubývání oblačnosti. Noční teplota 19 až 16. Zítřek bude zpočátku dopoledne s velkou oblačností, postupně očekáváme většinou polojasno. Na jihu Moravy naměříme až 27 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26.

0: pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.
1: Aye.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Rádio Jih, počasí.
6: Moravo, poslední prázdninový pátek je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, na západě s deštěm, lokálně s bouřkami, kránu ustávání srážek, nejnižší noční teploty od 15 do 20 stupňů. V sobotu pak polojasno a teploty od 25 po 28 stupňů. My všichni si ho vám přejeme parádní prázdninové finále a to nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: Páteční 28. srpnový večer trávíte si HEM. Poslední srpnový týden je ve svém finále a já vám dnes hned z kraje večera nabídnu pozvánku na zítřejší, tedy sobotní Ždáňské zarážení hory. Mrkneme tam už za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte páteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dokola.
1: Páteční večer, Rádio Jih, před náma poslední srpnový víkend. No a platí, že už zítra, tedy v sobotu 29. srpna, bude ve Ždáňcích probíhat letošní zarážení hory. V sobotu vše proběhne před Ždáňským zámeckým sklepem. Program odstartuje v 16 hodin. V programu se představí ždáňské folklorní soubory, cymbálová muzika a další hosté. Chybět nebude občerstvení, víno a ani burčák, tedy letošní ždáňské zarážení hory už zítra v sobotu 29. srpna. Na před sámeckým sklepem. No, v rámci srpna jdeme do finále, ale nehroutíme se. Konec srpna a září si vyladíme parádně a snad nejen tady na jihu. Při pátku stále k prázdninové pohodě vám všem další songy jste si hem a my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jich a páteční 28. srpnový večer. No a já vás dnes pozvu i do Křižanovic u Bučovic, kde tuto sobotu, tedy zítra, proběhnou slavnosti piva s rokovou letní nocí. Já vás tam pozvu za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jich.

0: zapamätať song od Lucie.
1: Více info na www.radiojich.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí. Radio.

0: 28. srpnový večer zůstáváte dál na vlnách jihu, no a já vás při pátku pozvu na zítřejší, tedy sobotní slavnosti piva s rokovou letní nocí. To vše proběhne už zítra v sobotu 29. srpna v Křižanovicích u Bučovic ve vymazleném fotbalovém areálu. A vy tam od 15 hodin zažijete plno pivních speciálů, spoustu jídla, tež rokovou letní noc, kterou odpálí kapela Stíny s Honzou Koudelkou a na ně naváže i je a Kronex All Bandem. Tedy tuto sobotu 29. srpna zítra vyražte do Křižanovic u Bučovic, kde v prostoru fotbalového areálu zažijete od 15 hodin letošní slavnosti piva. Na smutky z konce prázdnin jsme na jihu psi, pátek je v běhu, no a já přidávám další luxusní hity pro dobrou náladu, pojďme na ně. Krásný prázdninový večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 28. srpen, poslední prázdninový pátek jde do finále. Před náma víkend, páteční noc a já v rámci dneška gratuluji Augustínům. Aby pro zítřek v rámci poslední srpnové soboty nezapomeňte na Evelíny. Evelíny třeba 4 potkáte na Hodonínsku, 4 na Břeclavsku, 4 na Kyjovsku, 3 na Zlínsku a 29 Evelín žije v Brně. Mým ze studia gratulujeme, aby všichni dnes i celý víkend slavte, co se dá. My na jihu vám k tomu budeme celý víkend servírovat svěží letní hity pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Parádní víkend a páteční noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

0: telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, poslední prázdninový pátek je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, na západě s deštěm, lokálně s bouřkami, kránu ustávání srážek, nejnižší noční teploty od 15 do 20 stupňů. V sobotu pak polojasno a teploty od 25 po 28 stupňů. My všichni si vám přejeme parádní prázdninové finále, a to nejlépe ve společnosti Rádia Jih.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno,

0: Československá party Rádia Jih.
1: Tak říkám, uteklo to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na Bazalech střídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta jakoby věcí v té mojí kariéře.

0: Baroš se skvěle prosmíkl, Milan Baroš, jo. Vedeme 2-0.
1: Krásná akce. Milan Baroš var, Aydın, Aydın, Sokuluyor, kaleye doğru, Milan Baroš, Milan, Jelinić.

Lucie. Více info na www.radioich.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i nový.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i

Policie. Více info na www.radiojich.cz. Československá party Rádia Jich. Každý pátek večer hrajeme starší i

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Iveta Cong od Lucie. Více info na www.radioich.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i nový.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

bez mocí otroků pouta schovává občan svobodný.

Song od Lucie. Více info na www.radioich.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i nově

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značení.

0: hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
1: Should stay.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to s